0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.

0: Sportka.cz. Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z puchýři si to pamatuje celý život.
7: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
6: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
7: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
8: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
2: www.napos.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: zprávy Adavit Jošt. Válka na Blízkém východě dopadla na české firmy. Podle posledních průzkumů válečný konflikt mezi Spojenými státy a Íránem pociťuje 5 ze 6 tuzemských společností. Trápí je především zdražování pohonných hmot, které od doby před válkou připsaly v průměru zhruba třetinu. Taky Česko se setká s ebolou. Fakultní nemocnice Bulovka se chystá na přijetí nakaženého občana Spojených států. Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou totiž jasně nastavené. Muž je bez příznaků a do Česka by měl dorazit dneska večer. A na závěr smutná zpráva z tenisu. Španělský mladík Alcaraz letos nenastoupí v Old England Clubu. Jeho účast na letošním ročníku Wimbledonu zhatí zranění zápěstí. Vítěz legendárního Grand Slamu z let 2023 a 2024 to včera oznámil na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Další muzejní noc je tady. Už tento pátek večer se otevřou galerie, muzea a další kulturní místa, která budou většinou zdarma přístupná až do půlnoci. Zapojí se třeba pardubické automatické mlýny, také zámek, Hradecká hvězdárna, muzeum i třeba železniční muzeum v Jaroměři. Těch míst ve východních Čechách jsou desítky. No a ještě počasí. Dneska bude většinou oblačno, odpoledne se můžou objevit i bouřky, ale teploty odpoledne budou v pohodě příjemné mezi 19 až 23 stupni Celsia.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to neuvěřitelné, ale jsme tu kompletní. 6 hodin, 3 minuty, je tu Jasmin.
2: Ahoj.
1: Je tady David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: Dobré ránko. Jak se máte lidi, co?
3: Tak já vždycky už teďka jdu do toho studia nervózní, kdo přijde, kdo nepřijde, no.
1: Já to viděl. Tak jsme hlavně rádi, že jste přišli. Vy, kdo nás sladíte, Blink-182. Tím začínáme, hezké ráno.

0: I Miss You, Blink 182, 6 hodin, 6 minut, tohle je Hit Radio. Michal, Jasmin a David s vámi přejeme krásné středeční ránko. Já jsem úplně zapomněl, co je za den normálně. Já jsem taky skoro zapomněl ráno vstát, se vám musím přiznat.
1: Jak to?
0: No, víme, že mám asi 6 budíků. Dobře, 4 budíky. A tak jsem odklik jeden, odklik jsem druhý a teďka přišla absolutně nebezpečná věc. Já jsem zavřel oči ještě.
2: Riskuješ.
0: Riskuju a za 3 vteřiny jsem je odevřel a říkám si, ježiš, ještě, že protože už teď by tady byla Jasmin a David sami, byste tady byli.
2: Nic novýho.
0: A já teda musím prozradit, já když přijdu třeba v 5.55, tak Jasmin mi takhle vždycky do výtahu jsem pošle SMS-ku. Sej zhůru, že jo, ty...
1: Tak to není, ale dneska jsem chtěla psát taky a ty jsi v tu chvíli přišel. Takže naštěstí jsem psát nemusela, ale stresík byl.
0: Máme napojeno, no, takže já jsem ti chtěl jenom říct teda, že jsem strašně rád, že jsem se vykopal z postele, že to bylo náročnější, co vy dva?
1: Za mě na pohodě, vy.
2: Úplně v pohodě.
0: Ne, v pohodě.
1: Za mě taky dneska v pohodě, ale zajímá mě, jak za vás. Čeká nás klasicky minuta šampionů, máme 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy a chceme po vás přivět.
0: Že to bylo náročnější, co vy dva?
1: Za mě na pohodě, vy.
2: Úplně v pohodě.
0: Ne, v pohodě.
1: Za mě taky dneska v pohodě, ale zajímá mě, jak za vás. Čeká nás klasicky minuta šampionů, máme 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy a chceme po vás 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co to vaše rád?

0: Tohle je Sia.
1: Give me love. 6 hodin, 13 minut, ladíte Hit Radio. Startuje minuta šampionů, ptali jsme se, jaké máte ráno, jak se vám vstávalo, tak pojďme na to teď.
2: Kaťa Olomouc stala taky na čtvrtý budík, spala by a spala.
1: Chápu, Zuzka Jihlava zívá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
2: Anička z Havlíčkova Brodu, její dnešní ráno, velký důvod vrátit se zase do postele.
1: Maruška Nový Čín je K.O., sedí a čumí.
2: Renča z Kalice u České Lípy, vstávalo se super, syn zvládl maturitu, gratulujeme.
1: Praha Vendy jede do Krumlova se svojí Baruškou.
2: Petr Meziměstí už v práci čte e-maily a dává si parádní snídaní, co připravila jeho láska.
1: Dobrou chuť, David Jasler, náročné, to je každý den, dcerám se taky přes týden nechce z postele, pozdravuji vás.
2: Karolína Batelov konečně stíhá napsat, jde do práce a čeká v koloně.
1: Jana Beroun šťastně v práci rozdýchává blbost dálnice. Pěkný sluníčkový den.
2: Marcela Český Těšín zrovna vstává, je nachlazená a má home office.
1: Milis Budějc, já dnes taky zmáčkla budík o 15 minut a zaspala, ale doženu to jinde. S vámi to půjde snadno. Díky za vás. Yeah. Ne, to my díky za vás. My díky za vás. A já děkuju taky za vás dva, Jasmin Davide, že vás mám.
2: No taky děkujem, Míšo.
1: Co bych bez vás dělal? No nebyl bych tady. JC Stewart, Scars, to jsou další hity pro vás. 6 hodin, 14 minut. Tak jdeme na to, hezké.

0: 9 na 7, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ránko, Michal, Jasmin a David s vámi a dobro existuje.
1: Já se přiznám, že mám občas takový špatný pocit z internetu, furt nějaký jako hádky a tak, ale pak přijde moment, který vám to úplně zvrátí a řeknete si, že opravdu, jak říkal Michal, dobro existuje. Brněnský centrum Pomáháme zvířátkům nedávno zasáhlo obrovský požár, možná jste to viděli, fakt obrovský škody, strašně zvířátek utrpělo. Kolovalo internetem takový video staršího pána, který se tam o ně stará a prosil, ať přispějete, protože on 30 let zachraňuje zraněný a opuštěný zvířátka a vlastně přišel o všechno, úplně to tam bylo spálený na popel a všichni jsme dokázali pomoct a vybrala se neuvěřitelná částka za dost krátkou dobu.
0: 16 milionů korun. A my vám všem, kdo jste přispěl, na dálku tleskáme. Mimochodem, je tady ve studiu proběhlo nějaké přispíváníčko.
1: Ano.
0: Že, Jasmin?
1: Tak já miluji zvířátka, takže já jsem posílala několikrát, tohle mě jako hodně, hodně bolelo, takže mám taky velkou radost.
0: Tak moc děkujeme. Zdravíme do útulku u Brna a to, že miluji zvířátka, není vlastně žádný tajemství. Se dvěma zvířatama tady každý ráno seš. A jedno z těch zvířat vám všem za malou chvíli pošle další parádní muziku LP Lost on You. No a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí, tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv.

0: moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: To je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemku pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka taky dnes čeká řidiče na Orlicko-Ústecku. Pozor v Žamberku v Nádražní ulici. No a opatrně taky v Trutnově, kde se nově pracuje v Králové dvorské ulici.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Je přesně 6:30, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Michal, jsem David, s vámi a David má...
1: Ranní update.
2: Fanoušci Arsenálu se dočkali, jejich londýnský klub se raduje z vítězství v anglické Premier League. Na titul přitom čekali dlouhých 22 let, poslední krok za ně udělal druhý Manchester City, který včera jen remizoval. Když do Thajska na díl, tak jedině s vízem. Oblíbená dovolenková destinace zkracuje dobu bezvízového pobytu na polovinu. 93 zemí, včetně Česka, tak bude moc v Thajsku zůstat bez oficiálního povolení státu jen 30 dnů. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu víc, vládou stanovené maximální ceny totiž v půlce týdne opět porostou. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů, nafta potom za 42,17.
0: Ajajaj.
2: Já vám teďka něco prozradím.
0: Jo? Ano.
2: Když se zprávář chce bavit o cenách pohonných hmot nebo o počasí, tak mu začínají docházet témata.
0: Já jsem myslel, že jak jsi říkal, že nám chceš něco říct, že vám pod barákem teče ropa, že jste to napíchli a že nás teďka bude zásobovat. Všechny posluchače Hit Rádia a nás tady ve studiu. To byla paráda, to byla bomba. No tak snad už... Ale už by se tam mohli domydlit, už by to mohli odevřít, jako už je to taky úplně nebaví tankovat za tyhle peníze. To se asi shodneme, že jo? Ale co by vás mohlo bavit, kdo nás ladíte? Pozor, pozor.
2: Proto jsi to tady od rána pouštěl.
0: Já mám úplně husí kůži, já jsem se těšil, ono, já takhle, nevybral jsem to já, bylo to v playlistu, to se přiznávám, a když jsem to viděl, tak se říkám, těším se na 6:30, protože Abraxas miluju. Tohle je z roku 2000 a vlastně zároveň vzpomínka na Míru Imricha, zpěváka skupiny Abraxas, protože teďka v květnu, to jsou 2 roky zpátky, co nás opustil, tak pojďme si dát společně... Ten obyčejný svět. A připomínáme, že srdcovky, což vlastně je taková srdcovka, si můžete dát i s Jirkou Plnářem každý den mezi 12. a 13. Tak 6:32, Hit Radio a obyčejný svět. Hezké ráno.

0: Chvíli o půl sedmé jste zítra rádiem, krásné ránko, tohle byla Katy Perry.
1: Jestli mě nějaká země udivuje, tak je to Anglie, kde vás za špatný parkování hnedka vezmou, ale týpka, který jezdil 70 let bez řidičáku, toho se jako nevšiml, jo. On začal řídit už někdy ve 12, normálně celý život jezdil po silnicích a policie na něj přišla až po 80, díky kamerám, který zjistili, že to auto není pojištěný.
0: Dojezdil,
1: ale 70 let bez řidičáku.
0: Mně to přijde naprosto geniální vlastně, že tenhle borec začal řídit v době, kdy se vlastně ještě místo blinkru ukazovalo rukou z okna, kam jedeš. A benzín stál tak 2-3 kačky podle mě, jo. To je neskutečný. Ale zase ho možná policajti mohli zaměstnat jako instruktora, protože když jako přežiješ 70 let na silnici bez papíru, tak to máš asi docela dost v ruce, ne?
1: To je fakt, tak někdo možná zase zvládá zkoušky, ale nezvládá pak řídit, on to měl opačně.
0: A co s ním teďka udělali? Takže jako neřídí, nebo?
1: No neřídí, ale teď vlastně jako už je celkem starý, to už ho mohli nechat, ne?
0: Přesně, tak já nevím, co řešej, no. Tak vy, kdo máte teďka právě teď v 6 hodin 40 minut v ruce volant, zvládněte cestu, ať jedete kamkoliv a za malou chvíli přidáme dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí. Pěkné ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tady se vám blíží zpátečka a další.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
13: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
12: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
13: Družstevní byty Chlumec.cz.
12: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.

0: www.perfect.cz.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
2: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
1: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
2: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
1: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
3: Hit Radio.
4: 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 3denní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se na Náchodsku. Pozor ve Velkém Třebešově, kde je zúžená vozovka a projíždí se Kyvadlově. No a opatrně taky v Pardubicích, kde jsou zavřené ulice Volkrova a Miránkova.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Nickelback, 6 hodin, 52 minut. Plánujete dítě? Davide.
1: Už osobní, ne?
0: Tak se známe, ne? Dobře, co ty, Jasmin? Tak to je osobně, dobře, no. A vy, jestli plánujete dítě, tak pokud už máte, pokud dobře počítám, pokud máte zase to, tak dost možná po novém roce se vás týká příspěvek rodičovské místo 350 tisíc, 400 tisíc korun. Vláda chce přidat 50 tisíc. Říkám si, že to je docela dost peněz.
2: Je to dost peněz, ale je tam hlavně jedna brutální podmínka, že to musíte stihnout ten porod až po novém roce. Takže pokud se to dítě rozhodne přijít na svět 31.12.55, tak to nemáte.
0: Jo, teďka si představ. Představte si, že jste těhotná žena, jo. A už teďka víte, že máte termín porodu 31. prosince. Takové budou určitě mezi našimi posluchačkami. 31. prosince 2026, jo. Je 23.55. Zbývá 5 minut do půlnoci. Chlap drží svoji dívku za ruku a místo pozbuzování, že už to bude, že to zvládneš a tak známe to, vydrž! Vydržaj, pionier!
1: A sestřička křičí, netlačte.
0: 23.59. Ještě minutu. Půlnoc. Hele, máte 4 kila.
2: Je to dobrý.
0: No tak vy, kdo máte termín 31. prosince, tak samozřejmě vám přejeme, ať máte ten bonus v podobě 50 tisíc korun navíc. Od nás bonus v podobě muziky. Tohle je Lukas Estrada. Hezké ráno.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
2: www.napos.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leapmotor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy. David Jošt. Za byty a domy platíme ještě víc, zdražovalo se ale tentokrát pomaleji. Ceny bytů meziročně vzrostly v prvních 3 měsících tohoto roku o 6%, loni ve stejném období to přitom bylo 3x tolik. Rodinné domy potom připsaly jen 3 místo 5%, největší zdražování registrují oproti loňskému roku chalupy. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, to jsou včerejší slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. USA společně s Izraelem na konci února zaútočili na Írán s deklarovaným cílem zabránit Islámské republice získat jaderné zbraně. Boje před více než měsícem ustaly díky příměří, které má zemím poskytnout možnost uzavřít mírovou dohodu. To se ale zatím nestalo. Fotbalový MOL Cup jde do cílové rovinky. Ve finále ligového poháru se utká Jablonec proti Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Utkání startuje v 18 hodin v Hradci Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na Hradec Králové se povalí tisíce fotbalových fanoušků. Malšovická arena totiž hostí finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Policie čeká komplikace v dopravě, a to hlavně v okolí stadionu a na příjezdech do města. Zápas začíná v 18 hodin a fanouškům policie doporučuje dorazit s předstihem a využít MHDčko. No, my si dáme tu dnešní realitu na obloze, ta zůstane po celý den oblačná, zatažená. Odpoledne můžou přijít přehánky a bouřky, no a teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ráno.
13: Krásnou středu vám přejem.
11: Snídaně šampionů.
12: 7 hodin 3 minuty, dost možná právě teď vstáváte, nebo se dáte do auta, nebo jste přijeli do práce. To jsou takový ty rituály, který máme vlastně každý den stejný. Jakože my tady vše začínáme, tak třeba vy jste nás teď zapli, tak za to moc děkujeme.
13: Děkujeme a začněte přemýšlet, jestli tajíte cenu nějakého svého koníčku před svým partnerem. Bude se vám to hodit
12: to
13: za chvíli?
12: Budeme rozebírat takhle veřejně. Já nemůžu. No tak za chvilku, wanted, hezké ráno.
0: Hit Radio Černá.

0: jsou Wanted. A tohle je středeční Hit Radio 7 minut po 7. Dobré ránko.
1: Na TikToku teďka jede hodně populární trend o manželském rozpočtu, jo. Hlavně o tom, jak si vlastně partneři navzájem lžou. Kolik stojí jejich koníčky? Takový to, že chlapi doma tvrdí, že ty nový díly na auto stály 2, přitom to bylo tak 10. Ženský, že si nechávají v kufru v autě oblečení, tašky s oblečením a pak to nenápadně pašujou domů.
0: Počkej, takhle se teda dostávají ty nový hadry jako domů do skříně, jo? A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříň a říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
1: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých koníčků?
0: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
2: No. To je takhle málo, jo.
0: Cože? No.
1: Strašný.
2: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
0: To nezajímá. No, povídej.
2: Já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy, jehož jméno teda radši nebudu jmenovat. Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svýho bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodina oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, proč nějaký stan, já žádný stan nemám.
1: Tak přesně takhle to je, no. Jako, musím říct, že u nás doma my si to všechno říkáme, ale když se přítel koupí, on natáčí, tak koupí třeba novou kameru, říkám, kolik to stálo, a on, to mi dali, jo, že automaticky říká, to mi dali, co jsem
2: dostal. To mi dali, to mi dali.
1: No tak přesně takhle to je, no. Jako, musím říct, že u nás doma my si to všechno říkáme, ale když se přítel koupí, on natáčí, tak koupí třeba novou kameru. Říkám, kolik to stálo, a on, to mi dali, jo, že automaticky říká, to mi dali, co jsem
0: dostal. To mi dali, to mi dali. Já teda, jestli můžu taky přispět, nebude to tak.

0: sebe, tak to se jako blbě vysvětluje, že jo? Říká, ty máš novej a já...
1: Sakra.
0: No, tak to nevyšlo, no.
2: Jak se to tu vzalo? Tak nás zajímá, co před partnerem tajíte vy. Cenu nějakého svého koníčku nebo něčeho, co jste si koupili a hlavně, pokud to domů pašujete, tak jak?
0: No, nebo co naopak, váš partner před váma chtěl takto skrýt a vy jste na to přešli, protože jste lišky mazaný. Tak pojďte nám dát vědět 777 937 777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, ale nepohrdneme ani klasickou SMS-kou. Tak pojďme na to, těšíme se a my k vám teď posíláme další hity. Tohle je Shakira na

0: čtvrt na 8, minuta na vrch. Tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů. Díky, že posloucháte a krásné ráno přejeme. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co tajíte před vaším partnerem, případně jestli jste někdy přišli na to, že váš partner před vámi něco tajil, třeba co se týká nového oblečení nebo čehokoliv.
1: Jedna z vašich zpráv zní, já musím před manželkou mlžit, kolik už jsem dal do veterána. Kdyby věděla, tak mě zabije.
0: To je ono, no. Kdyby věděla,
1: kdybyste
0: věděli, tak nás zabijete. Taky píše Karel, dobré ráno, děsí mě představa, že kdyby se mi něco stalo, žena prodá moje věci za tolik, kolik jsem jí řekl, že stály.
1: To je fakt. Verča, ahoj. Ráda tvořím a potřeby jsou drahé a mám toho opravdu hodně. Manžel nesmí vědět, kolik to stojí, je to škrťák. Schovám i na půl roku a pak jen řeknu, to je tady dlouho. PS, jste boží. My děkujeme a jinak jako chápu, no.
0: Geniální. Taky píše Zdenka z Velešína, strašně ráda bych pašovala nové věci, ale utajím nechtěně i nový účes. Takže kdybych šla domů se zlatou cihlou hrdě před sebou a řekla, že jsem jí měla už před měsícem, tak mi řekne, aha, to jsem asi zapomněl. Jste úžasný, děkujeme.
2: Ještě k tomu oblečení moje partnerka vždycky říká, to už mám dlouho, to jsi mi chválil. Mm-hmm. Jo, že už jsem takový jednou chválil. A v tu chvíli já vlastně nemám co říct.
0: A ty si řekneš, no jo, asi opravdu chválil. Asi opravdu chválil.
1: Léňa píše, dobré ráno, můj manžel poměrně často vytáh i novou mikinu, bundičku, kalhoty a na otázku, to máš nové? Řekl, ne, to mám z vesťáku. Když se to opakovalo asi 3 roky, tak jsem začala jezdit na ten horolezecký festival i já.
0: No samozřejmě máme od vás taky několik hlasovek, opravdu pikantních. Pojďme na to.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já mám tu výhodu, že mám manžela kamionáka a jezdí mi domů jednou za 14 dní, takže ty věci nemusím domů až zas tak pašovat. Ale ve chvíli, kdy si to vezmu na sebe, tak mu samozřejmě tvrdím, že to v té skříni už mám roky.
0: To je ono, to je ono, takhle na nás. Taky se přidal Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. Tak moje partnerka, když něco má novýho, tak tvrdí, že jí to koupila a donesla kamarádka z práce a že to má z AliExpressu a z těch Čín šílených. A my máme společný účet a já, když si něco koupím, tak je to hned výslech. Na co? Jak? Kde? Proč? Ale když si něco jako koupí, ono, tak já to prostě nějak jako neřeším. Ale jakmile já, tak to je vždycky výslech jak na bengárně. Ale zatím čau.
1: Tak je vlastně hezký vědět, že to všude funguje tak nějak podobně.
0: No. Pojďme dál, taky Karolína.
5: Ráno, tak já jsem vždycky před partnerem schovávala svou novou kosmetiku, ať už dekorativku, jo, nebo nějaký ty krémy, séra, a naštěstí už toho mám tolik, že už si nikdo ani nevšimne, že mám něco novýho. Teda naštěstí, nebo spíš na neštěstí dcera, ta vždycky pozná, že mám něco novýho. A využívat toho, tak někde řekne, že abych to jako, aby to jako nepraskla na mě, tak i to musím potom dát, no.
0: Tohle je normálně kooperace mezi ženou a její dcerou.
1: Mně tohle připomnělo jednu věc, kdy já jsem teďka byla v koupelně a máme tam, přítel mi tam pořídil jako novou skříň na tyhle ty jako šminky a tyhle ty věci, jo. A teďka on byl ve vaně a vidí mě u té skřínky, já jsem si tam dělala kosmetiku a tak, tak mě pozoruje a říká, hele, kde jsi měla všechny tyhle věci, než tady byla ta skříň? A já říkám, no jako tak, když jsem ti říkala, že nemám místo, že jsem to měla tak různě někde poházený, prostě zašantročený, a možná jich je tady o trochu víc, no a on, no to si právě říkám, víš, jestli jich není nějak jako o hodně víc najednou. No tak je tam nová skříň, tak jsem musela zaplnit, ne? Jako.
0: Já si o tom myslím jednu věc. Vy nám chlapům říkáte, že vám prostě kecáme, že si dáme ještě jedno a že jdeme domů. Jo. A podívej se prostě, kolik lží tady vzniká jako od vás, aby jsme neodhalili, že máte nový šminky, že máte nový oblečení. Tak já nevím, ale takhle, stejně vás milujem.

0: 7.23, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli další skvělá muzika. Tohle jsou my ráji, ty pošleme ke všemu, co děláte. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu, počkejte na to. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
4: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
3: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
4: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Pozor, pozor, autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Nejlepší. nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opravy vozovky dál pokračují v Hradci Králové. Dávejte si velký pozor v ulici Československé armády. Jezdí se dočasně značenou ovíšťkou přes ulice Divišova a Šimkova.
19: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
20: Hit Radio Černá Hora.

0: tenkrát na Hit Rádiu v 7.32.
1: Ranní update.
0: A ten pro nás Maravit. Najít brigádu je pro mladé stále složitější. Společnosti totiž přestávají nabírat juniorní brigádníky. Celou řadu úkolů totiž zastane umělá inteligence. Díky AI navíc některé vysokoškolské tituly ztrácí hodnotu. Další tragická zpráva přichází ze zahraničních hor. Český lyžař zemřel na svahu v Kanadě. Propadnout se měl do ledovcové trhliny. O neštěstí informovala místní policie. A teď jedno velké technologické výročí. Společnost Sony slaví 80 let. Při té příležitosti obletila svět výstava, na které představitelé firmy ukázali první televizory. Dnešní generace by možná ani nevěděla, k čemu takové krabice sloužily.
2: Dneska už ty televize jsou trošku jinačí než dřív, kdy zapomínáte, když jsme měli ještě doma takový ty obří krabice.
3: Já pamatuju, že my jsme ještě neměli ovladač tehdy a chodilo se normálně přepínat pořady k té krabici, tam vždycky zmáčknul koflík a...
2: My jsme měli starou krabici a měli jsme i ovladač. Ten tedy... ovladač jsem byl já.
4: Tak to bylo u nás vždycky, že nejmladší z rodiny je ovladač.
2: No. Prosím tě, Myško, zkoš to přepnout a já vždycky rád, že jdu a teďka vidím zpětně, že to byla teda prostě hrozná otročina, no, tak zdravím rodiče, no, teda. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
4: Pátek, sobota i neděle, ta gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a tak dál, včetně tréninků.
2: Tak pokud to chcete vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.
3: A teď už to přepni.
2: Jsme Hit Radio, hezké ráno. Přepín.

0: chci
1: dorát. 7.36, tohle je Hit Radio a tohle je čas na soutěž.
2: Rychlá pětka.
1: V rychlé pětce celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
3: To už 19. až 21. června, v tuhle chvíli se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku. Marc Marquez, Jorge Martín, taky Filip Salač, na tyhle všechny se můžete těšit.
1: No a tohle si možná už je Zdeněk, který je s náma na telefonu. Hezké ráno.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno. Tak Zendo, co ty a motorky? Máš k ním nějak blízko?
4: Mám, sám jezdím na motorce a každý rok tam jezdíme do Brna, takže...
1: Jasně, ale vlastně takhle, já ač motorkář nejsem, zeptám se, sezona už asi začala, venku je hezky, tak už si vytáhl tvoji mašinu.
4: Jasně, vytáhl, no.
1: Jasně, a co řidiči ostatní? Jak se k vám chovají ty v těch velkých plechových vozech na čtyřech kolech?
4: Jo, někteří jsou ohleduplný, právě že třeba se i uhnou ke kraji, když člověk jede nebo tohle, jasně. Ale někteří zase naopak... schválně najedou na prostředek, se nepouští, no.
1: Je to takový yin-yang.
4: 50 na 50.
1: Dobře, tak Zendo, pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Budeš vědět, která planeta je nejblíže Slunci?
4: Merkur.
1: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jaký pták podle lidových pověr nosí lidem miminka?
4: Čáp.
1: Mhm.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Zdendo, kolik stěn má klasická hrací kostka?
4: 6.
1: Jo, přesně tak.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jaký je druhý největší město České republiky?
4: Brno.
1: Mm-hmm. A poslední pátá otázka. Kolik stupňů má pravý úhel?
4: 90.
1: A Zdendo... jedeš do Brna!
4: Díky!
1: Yes.
4: Radost!
1: Není zač, že z Budějic do Brna uděláš si výlet, ale pojedete tam na motorce, nebo jak se tam dopravíte?
4: Pojedeme ve třech, takže autem.
1: Ve třech, tak pojedeme ve třech, takže na motorce. jako v Indii.
3: Moc ti gratulujeme, užij si to 19. až 21. června.
1: Tak Zendo, přejeme krásný den a zase někdy se ozve, rádi tě uslyšíme, ahoj.
4: Děkuji, ozvu.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Kembra Belong Together 7.45. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Tady u nás, odkud vysíláme, je krásné počasí. Já jsem se díval na mapu oblačnosti a vypadá to, že republika je tak jako rozdělená na půl, že někde je zataženo a někde je krásně. Ale víte, co mě nejvíc baví, lidi? Víte, co mě nejvíc baví?
1: No.
0: To počásko, který máme slíbený. Ale já vím, že bavit se o počasí takhle v rádiu, že je takový obyčejný, jo? Ale to počasí je prémiový, 30, 31, 32 stupňů, viděli jste to?
2: Já to tady dokonce fakt vidím. Úterý 32 stupňů v noci 17.
1: Ty blávo.
0: To je neskutečný. Já už ale dokážu se vžít jako do nás všech, kteří jsme si stěžovali, když bylo ty mrazíky teďka, říkali, to už bylo teplo. A počkej, co přijde.
1: To
0: až bude to teplo.
1: Už by mohlo spěchnout.
2: Si nedovolí,
0: přesně. Play. To je další skvělá muzika za malou chvíli pro vás a hlavně, co pro vás vystáme, proč byste měli zůstat u rádia, je kurz přežití. Kurz přežití s Jasmin. Počkejte na to, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních meetingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: Ploty Pardubice.
9: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v

0: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, čeká vás překážka na kilometru 195,5. Hlásíte tam u krajnice odstavené osobní vozidlo, tak hlavně opatrně.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
16: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
17: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Sapphire, Ed Sheeran v 7.57. Tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Každý, kdo už jste rodičem, tak asi znáte takový ten strach o dítě, kdekoliv, kdykoliv, pořád od té doby, co se narodí. Ale abyste věděli, tak dítě si občas poradí vlastně mnohem líp než dospělák. A potvrzuje to jeden 5letý klučina z Rumunska, který se ztratil v lese plným medvědů. 3 dny tam byl sám v lese, spal tam, každý si myslel, nebo přemýšlel nad tím nejhorším scénářem, který se mohl stát, samozřejmě. 5letý kluk sám v přírodě, v divočině, 3 dny s medvědama. Ale on přežil, což je jako už takhle wow, ale proč přežil? Co byste tak jako typovali?
0: Já když to tak poslouchám, mě to připomíná, že jsem na to koukal v televizi, Mowgli se jmenoval, jo, protože víme, že příčinou jeho skvělých schopností bylo to, že byl vychován smečkou vlků v džungli, ale tohle teda je z Rumunska příběh. No jak se mu to podařilo? Za mě měl štěstí.
1: Štěstí měl.
2: Možná se nějakým způsobem maskoval.
1: Tak já vám to povím.
0: No.
1: On se prostě nechoval jako dospělej, jo. Takhle jednoduchý to bylo, protože...
0: Takže bych přežil.
1: Přesně. Prostě dospělý člověk začne logicky panikařit, ale to malý dítě si neuvědomuje, jaký mu hrozí nebezpečí, kolik nebezpečí mu hrozí. Takže on si tam tak jako v pohodě šel. Teďka automaticky máte nějaký, že jo, instinkt, tak on se prostě někam schoulil, někam schoval, byl v klidu, nevytvářel nic, aby ho mohlo nějaký zvíře napadnout. No a prostě ho našli.
2: A kdyby pro ně nepřišli, tak si tam možná hraje do nic.
0: No? No, ono hlavně tím, že třeba u sebe neměl žádnou chytrou elektroniku, která nevydává žádný zvuky a světlo, tak ti možná přežil. Představ si, kdyby tam prostě ležel s Instagramem, že jo? Tak ten medvěd přijde a hnedka a mám tě.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Ploty Pardubice.
11: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
10: Ploty Pardubice.
11: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
10: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
12: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor. Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat hypotéku je stále složitější, průměrná mzda na ní stačí už jen v Ústí nad Labem. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení 3pokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou výplatou. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice, například v Praze a Brně by už ale nestačily ani 2 průměrné příjmy. Spokojenost s vládou Andreje Babiše klesá, a to především u voličů SPD. Ještě v březnu bylo podle průzkumu spokojeno se současným kabinetem 78% voličů této strany. Teď v květnu je to už jen 62% dotazovaných. Nejvíc příznivcům koaliční strany SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Jižní Korea bojuje proti daňovým únikům. Tamní vláda proto jednorázově najala na 9,5 tisíce úředníků. Ze státního rozpočtu si proto vyhradila 3 miliardy korun. Počítá totiž s tím, že od dlužníků vybere ještě víc. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Další muzejní noc je tady. Už tento pátek večer se otevřou galerie, muzea a další kulturní místa, která budou většinou zdarma přístupná až do půlnoci. Zapojí se třeba Pardubické automatické mlýny, také zámek, Hradecká hvězdárna, muzeum i třeba železniční muzeum v Jaroměři. Těch míst ve východních Čechách jsou desítky. No a ještě počasí. Dneska bude většinou oblačno, odpoledne se můžou objevit i bouřky, ale teploty odpoledne budou v pohodě příjemné mezi 19 až 23 stupni Celsia.
15: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
16: Dobré ráno, šampione.
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
18: Jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Hezkou středu přejeme.
19: Ahoj, krásný dobrý ráno. Snídaně
0: šampionů. Postili jsme se do třetí třetiny středeční snídaně. Děkujeme, že tady jste s námi.
19: Snad jste probraný. Buďte s náma i tuhletu hodinku, protože budeme mít zajímavé hudební hosty.
0: Dorazí k nám opravdu výjimečná návštěva. Prozradíme to už teď. Takhle, bude se tady zpívat a bude nás tady fakt hodně. Tak nechte daleko od rádia. Teď Michal Šulte a Rehab. Hezké ránko.

0: Michal Šulte a Rehab na Hit Rádiu v 8 hodin 5 minut. Pojďte si něco představit. Představte si, že máte doma romantický večer. Všechno jede tak, jak má jet. A ve chvíli, kdy se blížíte do finále, tak se ze zdi ozve řvoucí kojenec anebo zvuk cirkulárky. Nejsme, ty se tomu směješ, bavím se o tom, protože to je opravdový příběh. Tohle zažívá jeden pár, kterému se soused mstí za moc hlučné milování.
1: Tak jako vlastně na jednu stranu to chápu, já jsem taky mývala takovýhle sousedy. A ono to někdy jako příjemný není, když je to too much.
0: No jenom, že on to prostě vytunil tak, že si dal právě na svoji seť nějaký zařízení, který má v sobě čidlo hluku. A jakmile ten hluk je nad nějakou úroveň, tak to právě spustí buď řev dítěte, anebo zvuk cirkulárky, nebo zvuk stavby, jo, aby vlastně to těm sousedům vrátilo. A to mi, říkám si, je to příběh ze zahraničí a říkám si, vlastně, že mi to dost sedí jako i tady na nás, na Českou republiku, jo, že...
1: Já jsem se takhle mstila jako ťukancema maximálně, jako, ale to i když v koupelně někdo dělá bordel,
0: jako,
1: tak skrz ten panel.
0: Ťukat taky, jo?
1: Ne.
0: Rozumím. Rozumím, no. Ne, jako doma je násadou prostě.
1: Ne, že ťuknu do té stěny, zaklepu, prostě trošku sklidněte se tam, děcka. Jo. Ne, Michal.
0: No ne, no takže, když to představíte, nebo představíte spíš, jestli třeba něco takového zažíváte, jo? Ať jde o jakýkoliv hluk, ať se dostaneme tady od toho konkrétního, tak jestli to třeba vašim sousedům nějako vracíte.
1: Jak se mstíte teda?
0: Jak se mstíte, no? Bude to taková pozitivní desetiminutovka tady na Hit Rádiu, tak dejte nám vědět, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, myslíme teda to, jak se mstíte, na 777-937-777 přes WhatsApp, a nebo když nám to pošlete normálně jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teďka k vám posíláme další parádní hity, který vás budou bavit. Pink, Fucking Perfect, a taky tohle, to je Verona, Endless Day na Hit Rádiu, 8 hodin 7 minut, hezké ráno.

Bude 8:45 za minutu, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. A Pink, krásné ránko. Máme tady spor o hlučné milování, který vygradoval do technologické pomsty. Naštvaný soused, připomeneme, namontoval na svoji zeď senzor hluku, který při zvýšené hladině hluku spustí různé zvuky.

0: jako křik dítěte nebo třeba cirkulárku. Za mě je to teda jako ultimátní antikoncepce, jo, ale vlastně si říkám, že ten soused nejenom teda, že škodí těm vedle, ale vlastně, když ten kravál je u něj v bytě, tak bude asi větší než u těch sousedů, no, jako, to že to vlastně nedává úplně smysl.
1: Nedává. Koukneme, co vy na to, napsal Luky. Ahoj šampioni, ano, takové sousedy máme taky. Náš soused si pořídil bubny a dal si je do patra, takže samozřejmě se zvuk těch bubnů rozléhal úplně všude. Kdyby alespoň uměl hrát, no strašné. Začal hrát vždy kolem 20. hodiny večer, což mého bratra, který má malé miminko, které v tu dobu chodí spát, začalo štvát. A když to nešlo po slovní domluvě, zahájili jsme odplatu v podobě silného vzduchového klaxonu, co bývá na lokomotivách. Soused rád přestal, tak to je skvělé.
0: Vidím to v Borce, si koupil bicí, je to jeho vysněný životní nástroj, který se chce naučit. Jo, jo. Nejde mu to prostě. A tam... Taky píše Renata, přeji vám krásné ráno. Náš soused velmi rád ruší, když máme pod pergolou návštěvu. Často jde sekat i trávu, která je posekaná. Jednou takto večer byl pod mě velký hluk. Syn se jde z patra podívat, jak může ve tmě sekat, a on tam chodil s čelovkou na hlavě. A to není samozřejmě vše, co vyvádí. Tak si ráda teď poslechnu nějaký tip na mstu. Prima soused, no. Tak myslím si, že největší msta je ta, jestli soused poslouchá Hit Radio, že se možná teďka právě poznal.
1: A snad se stydí,
0: přesně. Za co my se nemusíme stydět? Je skvělá muzika.
1: No to ne.
0: To vás pobaví. Ray Dalton, Blood Running. Na Hit Rádiu minutu po 8:45. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Ray Dalton, Blood Runnin' v 8 hodin 19 minut. Na co se můžete těšit za malou chvíli je tohle. Cyril Stamlinin, taky Linkin Park a už za malý moment taky speciální hosté. Kdo to je, na to rozhodně počkejte. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Dní daně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
1: www.napos.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Haló, je tu pouť! Na vrcholu Tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť! Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazar?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes Happy Sport.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon rádio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
18: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
19: Nejlepší dopravní

0: Třebešovem, kde se projíždí jen kyvadlově.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: 8.31, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů, krásné ráno, a co se to tady ve studiu děje, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Ahoj Leo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré ráno, s náma je tady Lea Děndější, naše skvělá kolegyně, která má na starosti hlavně víkendové vysílání, je tak, a my o tobě víme, že máš početnou rodinu, ale že sem do studia dovalíš 40 lidí, to je naprosto neuvěřitelný, je tady spousta tvých kamarádů, a kdo to je, pověz nám, kdo to je.
1: Tak s námi ve studiu ještě jednou hezké dobré ráno je gospelový sbor The University Singers z Texasu, protože nás tady čeká pár koncertů v České republice a oni už byli teď v Evropě, v Polsku na koncertech, kam byli pozváni, a já jsem strašně ráda, že přijali i naše pozvání sem k vám do snídaně.
2: Já jsem koukala, že vy za sebou máte University Singers 24 zahraničních turné, tak kde to publikum bylo úplně nejdivočejší?
3: I'm looking at how many tours you've had, 24 tours. Can you tell me which one was the wildest one?
4: Dobrý ráno. Morning,
1: Jonathan.
4: Well, we've been fortunate to travel so much, as you've mentioned.
3: My jsme velice rádi, že jsme mohli tolikrát cestovat, jak jste říkala.
4: And one of the things I always tell the singers is the best tour is always the next tour.
3: Já vždycky říkám mojim zpěvákům, ta nejlepší túra bude ta příští.
4: But when we traveled to South Korea, we had a wild tour in a sense that we had 15 concerts in 10 days.
3: Ale když jsme byli v Severní Koreji, tak jsme měli 10 koncertů. 15 koncertů za 10 dnů.
1: Hezký, skutečný.
0: Hezký. Já jenom musím říct, teďka vlastně posluchači, oni nevědí, jaká tady je atmosféra, protože ještě se nikdo neprojevil, tak mohli byste pozdravit, so could you say hello? Ty bláho, 40 lidí na 20 metrech čtverečních, řekneme vám, musíme vám říct, je to tady trošku tuleníčko teda dneska. Nicméně, kde bylo to publikum úplně nejdivočejší, teda to, co jste navštívili?
3: Where was the public the most wild?
4: Oh, well, actually, in 2022, after the pandemic, we had the opportunity to travel once more.
3: V roce 2022, když zrovna končila ta epidemie,
4: We had a chance to go to England, and we had a chance to sing at Westminster Abbey in London, which was incredible. All of the people, the history, it was just a once-in-a-lifetime opportunity.
0: No a kdybyste měli nám, našim posluchačům vlastně představit, jak vypadá to, ta logistika, to stěhování tolika lidí po těch koncertech, protože vlastně vy jste všichni z Texasu, celá ta banda,
1: jedna maďarka
0: a všichni z Texasu, tak jak vypadá ta logistika, protože jako 40 lidí, to je jako náročný, ne, to převíst.
1: Je to strašně náročný, když si jezdí na koncerty, tak určitě máme autobus, ale když letí letadlem, Marcelko, je to náročný.
3: So when you're traveling, how difficult is it? There's sleepless nights, especially when you're traveling by plane.
4: Yeah, well, of course, we're in a room with a bunch of musicians that happen to be friends. And so that makes everything a lot easier because we enjoy our time together. It is busy, but it's what we love to do, which makes a big difference.
3: My cestujeme hodně, ale nejlepší je, že všichni v tomhle pokoji jsou kamarádi.
2: Já se zeptám, máte teda plány teďka v České republice, kde vás můžou posluchači slyšet tady v Česku?
1: Ano, zrovna dneska nás čeká koncert v kulturním domě na Žebráku. Žebrák je nádherný památeční místo. Ještě pár lupenů je, takže se posluchači můžou podívat a dostat se, a budeme tam společně zpívat, dělat radost tou gospelovou hudbou, a zítra v pražském divadle Apollo.
0: No a co kdybychom teďka tu radost tou gospelovou hudbou udělali teda i všem posluchačům Hit Rádia v celé republice? Co
2: a tě navnadíme i na
0: tu show. Tak naladit odkašlat, já jsem třeba přidám. Tak můžeme na to, Leo? Odstartuješ tam to?
1: Určitě, tak pojďme si udělat radost gospelovou písní Joshua Fiddlebit Love Jericho. Mm-hmm.
4: Okay. This is a brand new composition. Mm-hmm. It was just composed for this choir 2 months ago.
1: Mm-hmm. Super, tak jdeme na to.

0: jste se zblázili, ne? You are crazy guys, it was awesome.
1: Naprosto dokonalý. Já mám slzy, fakt mi vyhrkly slzy.
0: Mě vyhrkly slzy přes husí kůži teda. My to máme jinak, chlapi, no. Tak my vám strašně moc děkujeme.
2: My děkujeme.
0: Děkujeme, bylo to úžasný. A kdybychom se o vašem gospelu chtěli dozvědět něco někde víc, je možnost?
3: 100%, stačí se podívat na Instagram Lea Giongiosi, na gospel na The University Singers Instagram. Samozřejmě dneska zazní i písničky jako Oh Happy Day, Hallelujah, spousty dalších skvělých songů, Amazing Grace a tak dále. Takže těšíme se dneska na Žebráku, zítra v divadle Apollo. A děkujeme, že jsme tady s váma.
1: My děkujeme.
0: Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj!

0: Capaldi na Hit Radio. 8.45, no a dost možná jste i vy dneska šli do práce dřív, abyste dřív mohli zmizet.
1: No jo.
0: No jo, důvodem je hokej, dneska hrajeme v 16.20 s Itálií. S Itálií. To bude pohoda.
1: No tak to říkají všichni, pohoda, slabý soupeř, ale viď, ale.
0: Včera jsem se o tom s někým bavil a bavíme se o tom, že teda budeme hrát s Itálií a on, no tak Itálii, ty nic neuměl. A říkám, hele kamaráde, víš, jak jsme v sobotu dopadli se Slovenskem. Jo, že jako někdo by měl možná prověřit, jestli v soupisce nemají Italiáni taky nějakýho zapomenutýho Čecha, jako Slovenci v bráně, jo, Horáka.
1: No tak oni tam mají v týmu hlavně hromadu Kanaďanů, takže a víme Kanada.
0: Ale já bych ty Italiány úplně nepodceňoval. Nicméně, 16.20.
1: No ne, to bylo právě jako, že dobrý.
0: Jo, takhle, jestli, jo. 16.20 Itálie a já už vidím, jak vy se vidíte, až vypadnete z práce, budete tam vyrazit na tu předzahrádku a dáte si to doma se sousedem prostě na zahradě. To bude bomba. Tak pojďme se domluvit společně hromadně a chci slyšet od vás, kdo nás posloucháte, odpověď. Budeme fandit Česku? Jo, já to viděl.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalry zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděli kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec1.cz. Svegliff Day.
6: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
7: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz.
18: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: No, v pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Cash. Espresso macchiato na Hit Radio. 8.57.
1: Espresso macchiato.
0: A to znamená, že středeční snídaně je ve finále. My se s vámi jdeme rozloučit.
2: Jdeme se rozloučit, ale...

0: Užijte středu, odpoledne fandíme 16.20, Česko, Itálie, těšíme se zítra.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Svitavsku v Litomyšli v Zahajské ulici u křižovatky s ulicí Antonína Tomíčka směrem na Lány. Došlo k dopravní nehodě motorky s osobním vozidlem. Provoz je tady částečně omezen. Také ještě na Svitavsku v Poličce ve Václavské ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Zdržení by tady mělo být ale minimální. No a opatrní buďte také na trase mezi Mladou Boleslaví a Jičínem na úrovni Hřebova. Tady probíhá v pravém jízdním pruhu údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Co na sebe? Dilema, které občas řešíme, no studenti gymnázia v Holicích vytvořili aplikaci Fitbox, která pomáhá lidem vybírat outfity z vlastního šatníku. Nástroj umí naskenovat oblečení, vytvořit digitální sbírku a omezit zbytečné nakupování. S projektem teď šestice studentů vyhrála celostátní soutěž Studentská firma roku. Do Hradce Králové se dneska sjedou tisíce fotbalových fanoušků na finále MOL Cupu. Od 18 hodin se pod hradeckými lízátky utká Jablonec s Karvinou. Kapitán Karviné Jiří Fleischmann chce vyhrát po třetí domácí pohár a opět proti Jablonci.
7: Jablonec je pod velkým tlakem, protože v ligové tabulce byli na třetím místě a ty poháry měli v podstatě dobře rozehraný a teďka jim zbývá jenom to vyhrát. Jako jo. My ten zápas chceme vyhrát a můžeme jít do toho úplně v klidu. Jablonec musí a my chceme. A to je velký rozdíl.
6: Policie čeká komplikace v dopravě, hlavně v okolí Malšovické arény a také na příjezdech do města. Zápas začne v 18 hodin a fanouškům doporučuje policie dorazit s předstihem a využít MHDčko.
4: Hokejový servis Hit Rádia.
6: Obránce naší hokejové reprezentace Honza Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v pondělním zápasu se Švédy bez dalšího trestu, pouze s dodatečným napomenutím. Naši dneska nastoupí proti Italům. Ve skupině B mají 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Tady je Martin Kaut.
8: Určitě to neznám a pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to.
6: Tak úvodní buly padne v 16 hodin a 20 minut.
9: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
6: Už teď po ránu ve východních Čechách máme příjemně teploty mezi 10 až 13 stupni a odpoledne si to vylepšíme, tohle skóre. Bude 19 až 23 stupňů Celzia a k tomu většinou polojasno, maximálně oblačno.
4: Hit Radio Černá Hora.
11: 9:59, to je nejvyšší čas otevřít dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Krásnou středu vám přeje Jana Šumurdová a středa, to je den, kdy kafe přestává být nápoj a stává se prostě důležitou součástí našeho přežití. Každopádně středa to je také pohled na světlo, které vidíme na konci tunelu. Tak jo lidi, to dáme, společně nám to uteče. Z muziky už je připravený John Newman.

0: Dlouho jsem nezaznamenala v našem dopoledním playlistu UDGčko na Hit Radio Černá Hora. A my tady společně s naší zprávařkou Hankou Poskočilovou máme úplně vážné téma. Dnes je totiž Mezinárodní den Staň se milionářem. Je to jednoduchý. Ano, první krok jsme udělali všichni, že? A to, že jsme v práci.
1: No. Jasne, že jsme se narodili. Se narodíš a už to jede.
0: Ano, když se narodíš v rodině milionářů.
1: No, je to lehký jako facka.
0: Každopádně, to, že jsme v práci, samozřejmě potrvá ještě nějakou chvíli, než se staneme milionáři, hlavně my tady na Hit Radio Černá Hora, viď, naše parta.
1: Naše parta hits. Kdyby pochopitelně nemá na co stěžovat.
0: Tak nemáme si vůbec na co stěžovat, potrvá nám to ještě takových 50 milionů let, než se staneme milionáři. Každopádně, Hani, pojď dát nějaký tip, jak se stát milionářem? Já si myslím, že jako třeba...
1: Já tě zklamu, protože já nemám žádný tip. Když se podívám na svý konto, tak kdybych ho měla, tak to vypadá jinak.
0: Tak já nevím, občas chodíš si třeba někdy vsadit něco?
1: Na svýho koně. No, ale nechodím,
0: když se není chudák.
1: Nechodím, já jsem kdysi sázala jako na fotbal, na hokej a tak, protože jsem na sázkovce kdysi dávno jsem tam pracovala. A zkusila jsem i ruletu, teda to se musím přiznat, ale to bylo jenom párkrát. To už je dávno, dávno. Takže teďka aktuálně nesázem, takže ani tam ta šance není.
0: Já se ti nedivím, jestli jsi o víkendu sázala na nás. No, v sobotu, tak chápu, že to nevyšlo.
1: Jasně, jasně, ale dneska si vsadíme.
0: Tak jo. Já jako teda se pokusím dát nějakých pár tipů, jak se stát milionářem, jo. Jsou takový moudra od těch milionářů, že třeba měli bychom stávat denně v 5 ráno. Ano, a stlácí každé ráno postel.
1: To má na to vliv, jo?
0: Aha, dobře. Ano, je to nějaká, nevím, mantra nebo a něco takového. Kecaj,
1: teďka už mají miliony, tak to se jim to takhle žvaní, no. Tak pokračuj.
0: No, prostě půl národa vyrichtovaná, protože chce být milionářem. Tak. Pak mě napadla účast v Survivoru, v reality show Survivor.
1: Jo.
0: Takže tam je to akorát blbý, že když vás vyhlasují, aby vypadnete třeba po měsíci, tak jste naopak v mínusu, že jo, protože jste nebyli v práci zase.
1: No, jsi v mínusu a mínus 20 kilo. Co to máš dál?
0: Taky mě napadlo poslat radu někam do astrálu, kde se nachází ti, co si jako vybírají, teda kam se narodí. A to jsem vlastně už zmínila. Narodit se do té milionářské rodiny. A nebo stát se miliardářem a utrácet
1: miliardářem. Takže milimiardou. Dobře.
0: No. A poslední tip, to je docela reálný. Napadlo mě, že

0: bychom mohli jako dát radu našim posluchačům, aby vyhráli všechny naše finanční soutěže na Hit Radio Černá Hora za období aspoň 5 let.
1: Mm-hmm. Pane, tak to je velká challenge tohle. Teda Jani, tyhle ty tipy jsou vážně skvělý, opravdu díky moc.
0: No, není vůbec za to.
1: Jdu se nad tím zamyslet, já si myslím, že stačí, když budeme takový jako milionový. Víš, takový milionový holky pro vás, co teďka posloucháte. To vám můžeme nabídnout, mm-hmm. Jo, a budeme věřit.
0: Kolik lidí je rádo, že nás radši jenom slyší.
1: No, přesně.
0: Tak jo.
1: Že nás není vidět. Hele, ale budeme věřit. O tom je i další song na Černý hoře.
0: Tak jo, dáme si Imagine Dragons, to jsou zase milionoví kluci.
1: Tak.

0: Na Hit Radio Černá Hora, Pitbull a Kesha. A já jsem jako přemýšlela, proč si rapper Pitbull říká Pitbull, jo? A je to fakt, jako to psí plemeno sám prohlásil, že je vnímá ty Pitbully jako sebe, protože se nevzdávají, jdou si za cílem a často byli podceňovaní jako on. Mimochodem, věděli jste, že Armando Christian Perez, neboli Pitbull, je taťka 6 dětí? Šikula, co? Tahle informace mě mile překvapila. Každopádně chtěla jsem vám hlavně mluvit o tom, že jsem přemýšlela, co bych dělala, kdybych se dostala do reality show Survivor. Jo, tak já vám to řeknu po muzice, kterou si dáme za chvilku. Jste zítra rádiem Černá Hora.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
10: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové.
11: Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
12: Více na cyklomaraton.com.
13: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Co to je?
16: Dobravárt, vezeme vám pračku.
15: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
15: No tak to si rozumím.
17: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
18: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
15: Vidíš to?
19: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
15: No a víš, co vidím já?
19: Co?
15: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
19: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
15: U nás si vybere úplně každý.
19: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
15: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
19: CZ.
21: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
20: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
20: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
20: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
20: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
20: No normálně v Georgii.
21: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
22: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
23: Zlepši si náladu.

Trošku jsme zpomalili při středě, ať se neuženeme. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, s vámi Jana Šimurdová a poslední dobou je kolem mě hodně lidí, co sledujete Survivor. Je to fajn, protože máme minimálně jedno společné téma. Já jsem se dneska probudila a přemýšlela jsem, co bych dělala, kdybych se do takové reality show dostala, jo, jakože nebojte, zatím to v plánu nemám, ale kdyby mi produkce řekla, Jani, bereme vás, tak bych jako asi začala strašně moc cvičit a krmila se, jo? Tak to je můj plán, no. Jinak doma Survivor sledujeme s dětmi, je to náš takový jako rituál. Kdo sledujete taky, tak asi víte, že minulý týden byl díl, ve kterém ostrov opustila jedna z našich favoritek, a to Betty z Pardubic. Tady je ukázka toho, že prostě nemůže být čistě okatá dívčí aliance, protože na to se prostě doplatí. Proto Survivor asi vyhrávají v Česku a Slovensku zatím chlapy. Já doufám, že se to třeba letos změní a vyhraje naše favoritka aspoň z Hradce Králové Sára. Jinak samozřejmě, jestli to vyhraje muž nebo žena, je mi tak nějak v celku asi jedno. Jinak dneska večer další díl, no a taky nás čeká na Hit Radio Černá Hora nějaké znamení, co? Třeba divoký byl, a to právě teď.

0: 9 hodin 45 minut, vyladíte Hit Radio Černá Hora, díky za to, a před chviličkou nám dohrál Miles Smith, kterého slyším teda pokaždé ráda, protože z tohoto songu zkrátka sálá klid. My si dáme za chvilku z muziky See You nebo Robina Schulze a Fastboy, to je středeční playlist pro vás na Hit Radio Černá Hora.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
6: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
9: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Pozor, pozor, autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
15: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Acema, jde to i bez banky.
18: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
19: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
20: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
21: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
20: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
21: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
19: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
22: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
23: Hit Radio Černá Hora.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás jeden vzkaz.
1: Ahoj Černohorci, tady řidička Hanka. Vyhněte se Trutnov bojiště. Je to tady zacpaný z dvou stran. Spíme tady už asi možná tak 10-15 minut. Mějte se hezky a šťastnou cestu. Ahoj.
0: Hanko, díky moc. No a já připomenu ještě i nehodu na Svitavsku v Litomyšli v Zahajské ulici u křižovatky s ulicí Antonína Tomíčka směrem na Lány. Tady došlo k dopravní nehodě motorky s osobním vozidlem a provoz je tady částečně omezen. To je snad prozatím vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor. Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Sociální sítě plní nebezpečný trend. Už jsme vám o něm na Černé hoře říkali. Řidiči stále projíždějí kruhové objezdy středem, natáčí si to a dávají na sítě. V Ústí nad Orlicí teď takhle projela kruhový objezd čtyřkolka. Strážníkům se podařilo řidiče podle registrační značky dohledat. Hrozí mu pokuta 5000 korun.
10: Nehorázným způsobem porušuje dopravní předpisy, ohrožuje nejen sebe, ale hlavně ohrožuje i ostatní účastníky silničního provozu, zejména při návratu na komunikaci. Ačkoliv toto video vypadá jako strašná sranda, tak mě jako odborníkovi na bezpečnost to vůbec vtipné nepřijde.
9: Říká Lukáš Huta z Besipu. Gočárovo schodiště v Hradci Králové je v havarijním stavu. Město chystá rekonstrukci a zastupitelé teď odklepli 5 milionů na první fázi opravy.
11: Statické poruchy jsou způsobeny dlouhodobým působením různorodých činitelů, jako například srážková voda, vlhkost, teplota, mrazy, kyselé deště a podobně. Vzhledem k hrozícímu pádu částí omítek a betonu byla celá kulisová brána zajištěna lešením, které zamezí pádu uvolněných částí, umožní detailní průzkumy a mohou být provedeny urgentní statické zásahy.
9: Tolik mluvčí Hradce Králové Kateřina Rohlíčková. Škoda představila nový elektromobil Epic. Nejmenší elektrický crossover značky nabídne dojezd až 440 km. Nový design, odolné materiály, chytré technologie. Zavazadlový prostor má standardně objem 475 litrů. Nově ho ale doplňuje kufr pod přední kapotou o objemu dalších 25 litrů. Vůz už se dá objednat a v základu stojí lehce přes 600 tisíc korun. Tak už víme, kdy oslaví Slavie titul se svými fanoušky. Bude to v neděli po závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní. Sešívaní přeberou pohár a zhruba hodinu po zápase bude stadion otevřen pro fanoušky, kteří na tribuny kvůli disciplinárnímu trestu během zápasu nesmí. Utkání budou sledovat před Fortuna arénou na velkoplošné obrazovce.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Jasno, oblačno, takový máme východočeský scénář na tu naši středu. No a teploty postupně 18 až 23 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: A Jana Šumurdová, středeční dopolední drive pokračuje. Hance se povedly zprávy a já tam ještě pošlu hity, jako je třeba Adele a to už

A teď taková jedna výzva pro všechny motorkáře, jo? Teď bude dobré, když si nás trochu více zesílíte a zkusíte zjistit, jestli poznáte motorku podle zvuku, jo? Pustím vám tak tři zvuky a schválně, jestli třeba aspoň jeden poznáte. Tak, tady je první. Takhle, já bych to nevěděla, ale můžu teďkom trošku machrovat, protože jsem si to našla. No. Kdo jste typoval Harley, tak ano, je to Harley Davidson. No a já pouštím další. Tak co? Říká vám to něco? Tahle motorka by se měla objevit i na velkém závodě 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích, a to tento víkend. Jedná se o Yamahu IZF R1. Kdo jste to ale typoval zkrátka jenom na Yamahu, tak jako klobouk dolů. No a tady je něco možná pro fajn šmekry. Tak tohle je, no, kdo říkáte Java 250, tak máte pravdu. No a co myslíte, že je tohle? Kéž bych jednou byla celá bílá, je ta Java 250. Moje a snad i mnoha z vás srdeční záležitost. Tohle zase určitě poznám já, to je Java 250 od Věry Špinarové. Tak jo, ať už jste na tom s poznáváním motorky podle zvuku jakkoliv, kdo z vás chcete být teď o víkendu v Hořicích na závodě 300 zatáček Gustava Havla, tak v odpolední show můžete s námi s Hitrádiem Černá Hora získat vstupenky a zvuk motorek a adrenalin z jízdy si užít na vlastní kůži.

0: A v našem středečním playlistu Hitrádia Černá Hora právě dohrál Alvaro Soler, který, pokud bych si měla přát nějaký letní hit, tak by tam určitě patřil. Vy si ale můžete přát nejen letní hit, ale určitě jakýkoliv, a to se vzkazem i do našeho éteru Hitrádia Černá Hora, protože už dnes večer od 18. hrajeme podle vás. Napsat si o ten váš song můžete už teď, a to skrze náš web hitradio.černahora.cz. No a my si za chvilku z muziky dáme třeba Damiano David. Tak díky, že nás ladíte.
1: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
2: www.napos.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Ploty Hradec Králové.
8: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
7: Ploty Hradec Králové.
8: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a nejlepší.

0: moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Radíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
14: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
13: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Rádio Černá Hora, pohodové úterní dopoledne přeji a dnes má jedna legenda narozeniny, a to rovnou 80. Cher, když si to vezmete, tahle dáma byla už u tolika událostí, narozeniny, svatby, oslavy, firemní večírky a tak dále a tak dále. Kolik emocí se u jejich songů už odehrálo, určitě to znáte, zažili jste. Tak třeba, jaký je podle vás nejvíce zamilovaný song od Cher? Já jsem vybrala tady tento Dov l'amore. Je úžasný. Co by ale mohla vybrat třeba většina z vás, je song, který je nejvíc taneční od Cher. Strong enough, naprostá pecka. No a jako největší hit asi můžeme říct, že je tento. Believe. Cher, hudební legenda, která dneska slaví 80 let a za tu dobu stihla ovlivnit nás všechny, úplně všechny. Děkujeme ti, Cher, za tvé hity a všechno nejlepší. No a teď už z jiného soudku na Hit Rádiu Černá Hora právě teď si dáme Evanescence.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že ti zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli roz...

0: je to pořád dokola. Miraj a Trips na Hitrády u Černá Hora. A dnes máme už středu. Přesněji řečeno středeční dopoledne. To je den vhodný se tvářit pracovně a přitom plánovat pátek a víkend. Jeden takový tip vám dáme i tady na Hitrády u Černá Hora, co třeba dělat o víkendu, a to začátkem 11. Tak si na to počkejte a díky, že s námi zůstáváte.
1: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Tableau Flamenco v Bělohradské sípce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská sípka CZ.
9: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
8: Bělohradská sípka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
10: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do Pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
17: Trenýrkárna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: Trenýrkárna.cz.
19: Housebrand Café, per favore?
20: Si, signora.
21: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
22: Léto?
17: Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
20: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je Očtu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
22: Hit Radio Černá Hora.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, na dálnici D11 na 87. kilometru ve směru do Hradce Králové stojí tady porouchané auto. No a také stojící porouchané auto máme na dálnici D35 na 101 na 115,5 kilometru směrem od Jičína na Hradec Králové. Tak s tím počítejte. Jinak to je prozatím vše. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradce Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leapmotor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
7: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiče v Trutnově zaskočili kolony kolem bojiště a Králové dvorské ulice. Dopravu tam komplikuje zúžení hlavního tahu kvůli pokládce nového asfaltu u stavby restaurace, no ale podle šéfa strážníku Radka Svobody město zažilo při minulých rekonstrukcích ještě horší dopravní kolapsy. A co je teda dobrá zpráva, omezení má za pár hodin skončit kolem 14. hodiny. Na benzinové stanici na Trutnovsku došlo k brutálnímu útoku mezi dvěma opilými muži. 29-letý útočník zbyl o 9 let staršího muže tak, že skončil v bezvědomí a v ohrožení života. Policie muže obvinila z ublížení na zdraví a výtržnictví a hrozí mu za to 8 let. Řidiči v Hradci Králové dál ignorují zákaz vjezdu na třídě ČSA. Za jediný týden tam strážníci řešili přes 100 přestupků a to můžou být řidiči rádi, že tam hlídky nejsou 24/7. Uzavřeným úsekem teď mohou projíždět pouze vozy MHDčka a záchranářů.
7: Hokejový servis Hit Radia.
8: No, hoří nám disciplína. To přiznávají čeští hokejisté. V oslabeních jsou na šampionátu horší už jen Němci. Bilance 5 inkasovaných gólů za 14,5 minuty v oslabení je tragická. Čísla máme tristní, přiznal útočník Daniel Voženílek. Naši dneska nastoupí proti Italům od 16:20, no a případná výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: No přiznám se, že tohle mě docela překvapilo. 28 stupňů v sobotu a 29 v neděli. Čeká nás letní víkend, ale nebudeme předbíhat. Dneska maxima 19 až 23 stupňů a k tomu se na východě Čech dáme polojasno až oblačno.
0: No teda, to počasí se ti povedlo.
8: Jo. Tak aspoň počasí, tak
0: tohle
8: díky.
0: Tohle se mě líbí.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Pohodovou 11. vám přeje Jana Šimurdová. Je tady poslední hodina středečního dopoledne na Hit Radio Černá Hora a k tomu Dermot Kennedy.

naprosto skvělé, mám radost. No a pojďme si dát jeden tip na víkend, kam třeba vyrazit. Počasí má být o víkendu luxusní, dosahovat by mělo k 27 až 28 stupňům, zkrátka ke 30, což asi na horách teda nebude, ale bude tam určitě taky příjemná teplota. V Krkonoších roztál na vrcholcích sníh a rozjíždí se tady letní sezóna, takže ideální je výlet do přírody. My takto s kamarádkou druhým rokem jedeme konkrétně do Špindlerova mlýna, a to už tento víkend. Takový dárek ke svátku Jany, který je v neděli, jelikož obě jsme Jany. A máme v plánu hodně nachodit, takže já se už těším. No a vám doporučuji tady na Hit Rádiu Černá Hora taky nějakou procházku. A když ne do hor, tak aspoň kamkoliv do přírody.

0: 11 hodin 25 minut, ladíte Hit Rádio Černá Hora a dneska odpoledne není zbytí. Zrušte všechny plány, děti dneska odhlašte z kroužků, pošlite mamce a taťkovi zprávu, že dneska odpolko kafe nedáte, protože dneska odpoledne v 16 hodin a 20 minut nás čeká na mistrovství v hokeji další utkání, tentokrát z Itálií, a když se zadaří, tak se posouváme k branám čtvrtfinále. No a společně s vámi to budou sledovat i Petr Ticháček s Ondrou Novotným, který v ten čas budou s vámi v éteru Hit Rádia Černá Hora, tak pokud nebudete mít prostor sledovat hokej v telce, tak kluci vás budou průběžně informovat i tady na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Haló, je tu pouť! Na vrcholu tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť! Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch tábor u Lomnice nad Popelkou.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
9: Pozor, pozor, Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do Autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
10: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
11: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
12: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
13: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
15: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u Nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Černá Hora. Posloucháte dopolední drive s Janou Šumordovou a v Žamberku z místních autodílen ČSAD udělali restauraci a jídlo, který je tady naprostým hitem, je smažák. Smažák, ten nás dělí na dvě skupiny. Ti, co ho milují, tam patří určitě můj tačka, a ti, co ho nesnáší. Já teď chviličku budu mluvit o mém tačkovi, protože když se řekne smažák, vybaví se mi hned tačka. Ten mi jednu dobu nemluvil o ničem jiném. No a když jsem za ním dorazila do Brna, tak mě vzal do své oblíbené hospody, ta se jmenovala Všechno za stovku, a byl u vytržení ze smažáku. Tím ti, tati, posílám vzkaz. Až přijedeš sem za mnou do Jaroměře, udělám ti smažák a schválně, který bude lepší challenge. Každopádně, kde podle vás dělají nejlepší smažák na východě Čech? Napište váš tip na náš WhatsApp 601-292-464. No a protože je 11 hodin a 38 minut, možná by stálo za toho dát k obědu. A že bych si asi fakt dala. Teď vám ale především pustím další muziku, a to Roxette s Hit Rádiem Černá Hora.

0: Tak to byla Poetika, posloucháte Hit Radio Černá Hora. A já jsem se vás před chviličkou zeptala na nějaký tip na smažáka na východě Čech a napsal mi na náš WhatsApp 601-292-464 Marek a ten píše, že podle něj je nejlepší smažák v restauraci Zlatá přilba v Pardubicích. No tak Marku, díky za tvůj tip. A ještě napsala posluchačka Jana Strutnova, že nejlepší smažák je u její mamky. No tak díky moc za tvou zprávu a tip pro ostatní, kam zajít na smažáka. Mamka bude ráda, prosím tě, Jani, napiš mi ještě adresu a telefon, ať mamka může udělat rezervace. Jinak v čase 11 hodin 44 minut se s vámi už loučím, za chvilku mě vystřídá Jirka Pelnář a srdcovky, no a od 15. jsou tady moderátoři Petr Ticháček a Ondra Novotný a Martina Adamu, kteří vám v odpolední show tady na Hit Radio Černá Hora budou rozdávat opět vstupenky na 300 zatáček Gustava Havla. Tak uložit WhatsApp číslo zopáknu 601-292-464 a buďte připraveni.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
6: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
5: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
6: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz CZ.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které...

0: Pogledajte si tu svojina prospanek.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazár.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
4: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 3denní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
7: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
8: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
9: Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Řidiči v Trutnově, vydržte. Dneska odpoledne vám skončí dopravní omezení a kolony na příjezdu od Jaroměře, jinak mezi Rudníkem a Mladými Buky silničáři mění směrové sloupky, stejně jako na příjezdu do Vrchlabí z Trutnova. Vaše dopravní info nám volejte na 800 11100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Danková. Nová aplikace umí předpovídat budoucnost, ví, kolik dětí bude za 5 nebo 10 let potřebovat místo ve školce. A není to žádná magie, ale statistická data. Popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
16: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
15: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách přibývat. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš. Jaké bude složení delegace, nechtěl předjímat. Ministra Zunu zároveň požádal, aby připravil mandát delegace. Teď se podíváme k nám.
0: Východní Čechy v pátek večer užijí muzejní nocí, která propojí galerie, muzea i netradiční místa. Připravené jsou koncerty, historické autobusy, výstavy, workshopy i noční prohlídky. Většinou budou zdarma. Třeba v Pardubicích se zapojí automatické mlýny, taky Pardubický zámek i Rosické muzeum.
13: Hokejový servis Hit Rádia.
17: Čeští hokejisté jdou dnes na mistrovství světa znovu do akce. Čeká nás papírový outsider Itálie. Naši po úvodní výhře nad Dánskem nečekaně klopítli a padli se Slovinskem v prodloužení. Pak ale dokázali porazit silné Švédsko. Češi tak mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dnešní duel Česko-Itálie začne v 16:20.
18: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Sluníčko se nám ve východních Čechách do toho slušně opírá a bude taky odpoledne. Maximálně čekáme oblačno a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
20: Je 12 hodin, 3 minuty k tomu, krásné poledne přeju, taky dobrou chuť k obědu. Pokud teprve na oběd půjdete, vemte si deštník, protože místama už nám začalo i pršet. Jestli vám tohle počasí zkazilo náladu, tak tada, jsou tady dnešní srdcovky, které vám tu náladu 100% zlepší. Dáme si hned srdcovku číslo 1, tu první z 5, který mám připravenou. A Je to srdcovka s velkým S. Legendární Backstreet Boys. Je něco lepšího z těch 90. Mimochodem, tohle je rok 1996. Tomuhle hitu je 30 let. Teď si říkám, kolik je nám? Hit Radio.

0: legendy na Hit Rádiu. Yeah, Backstreet Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To je úvod srdcovéky, jak se na Hit Rádio sluší a patří. Dneska máme středu, doufám, že se máte dobře. Doufám, že máte i něco dobrýho k jídlu, nebo že si zajdete na nějaký dobrý oběd. Takhle v polovině pracovního týdne to potřebujeme úplně všichni, o tom žádná, trochu energie. Já tady budu dál servírovat fantastický hity, takhle k tomu našemu polednímu menu. Mám tady připravenou před sebou teď zpěvačku a její hit z 80. let, který mě přivádí na zásadní myšlenku. Je něco, kdybyste měli stroj času, je něco, co byste si chtěli ve vašem životě z těch 80. nebo 90. let zopakovat? Máte nějaký takový jeden zážitek? Dejte vědět na 777-937-777, co to bylo. Pojďte se pochlubit, jo, něco, co prostě jste prožili jenom jednou a říkáte si, já bych chtěl nebo chtěla ještě jednou v životě tohle zažít, nebo ochutnat, nebo vyzkoušet, nebo prostě něco, co by to bylo. Pište zprávy, volejte hlasovky a my si dáme share a píseň, ve který o tom právě zpívá. Kéž bych tak mohla vrátit čas. Rok 1989. Právě teď.

0: bylo. Hit Energizer v podání umělce Hit the Floor je přesně čtvrt na jednu, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ta druhá srdcovka dnešního dne byla píseň od zpěvačky Cher z roku 89, která tam zpívá o tom, co by všechno mohla udělat, kdyby mohla vrátit čas. Co byste udělali vy? Co byste chtěli znovu zažít? Kdybyste mohli vrátit čas a mohli byste se vrátit do jednoho speciálního životního okamžiku, tak to je otázka do dnešních srdcovek. Píšete na 777-937-777 a mám tady několik zpráv. Například Jitka píše, ahoj do rádia, já bych chtěla ještě jednou zažít svůj novomanželský tanec. Bylo to v roce 1999, bylo to nádherné, tančili jsme na louce u rybníka, byl západ slunce a já se cítila jako v pohádce. To je krásná představa, to je, věřím, že tohle je nádherný životní okamžik. Ještě prosím, napiš mi, jaká to byla píseň, na co jste tančili, to mě zajímá hodně. Třeba to dneska bude i v srdcovkách na přání, která nás ještě čeká. Uvidíme. Další zpráva. Ahoj Jirko, já bych se chtěl vrátit na základku do 8. třídy. Vyhráli jsme s klukama školní fotbalový turnaj a připadali si jako mistři světa. To je zážitek, co bych si opravdu rád zopakoval. Dobrý.

Další, ahoj, já bych si chtěl zopakovat dovolenou ve Španělsku rok 2001. Byl jsem poprvé u moře a pamatuju si ten první pohled na moře a pocit, jak se mi zabořily nohy do písku. Teď už je to normální, ale rád bych znovu zažil to poprvé. Ty jsi romantik, pájo, teda. Díky za tuhle zprávu. Další zpráva, ahoj, super rádio, já bych chtěl políbit spolužačku, to byla chyba, už nemůžu. Ahoj, D. Jo, takhle, jakože lituješ, že jsi to neudělal, no to víš. Tak to je úplně jiná věc, kdybychom měli stroj času, to jsou věci, které jsme neudělali v životě, kterých litujeme. A kolikrát jsme měli extrémně zlomený srdce, tak hele, já jsem teď chtěl hrát něco úplně jiného, ale pokud máte podobný zážitek, že jste tenkrát někoho nepolíbili, že jste se nevyznali z lásky a dodnes toho litujete, tak pro vás tady teď vybírám úplně jinou srdcovku. James Arthur v roce 2013 tak nahrál hit, který se jmenuje Recovery a je to hit, který by vám mohl pomoct, jo?

James Arthur s hitem Recovery, tedy zotavení pro vás, kdo jste měli zlomené srdce a nebo litujete, že jste někomu kdysi nevyznali lásku. Tak to je srdcovka, jsem netušil, že ji dneska budu hrát a jsem rád, že nakonec jsme se k ní dostali. No a teď pojďme do roku 94. V tom roce Joe Cocker tak předělal původní verzi, tu originální z roku 66, je to Summer in the City a je to

0: Summer in the City. Nádherná verze originálu ze 60. let.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Summer in the City, tedy léto ve městě, přijde. Příští týden tady máme třicítky. Tak než přijde ještě tady to léto, tak do té doby stihneme i srdcovku na přání. Já jsem se dneska ptal, kdybyste měli stroj času, co byste si chtěli zopáknout z 90. a 80. let, a myslím si, že úplně nejlíp to na našem WhatsAppu 777-937-777 schrnul tady Koudy, který píše každopádně znovu celé 90. Tam můžu říct jenom amen. A ještě navíc mě baví tvoje přezdívka Koudy, protože samozřejmě my jsme vyrůstali na seriálu Krok za krokem a tam Kouďák byl, takže Koudy dokonalý. Krásný. Díky moc za tuhle zprávu. Co byste teda chtěli slyšet dneska? Já nevím, jak je to možný, ale středeční srdcovky na přání utekly strašně rychle. Mám pocit, že zatím asi jako nejrychleji v dějinách srdcovek. Je to pryč? Všech pět už je za námi. Čeká nás pouze ta poslední šestá. Ta je na vaše přání. 777-937-777 je číslo, kam mi posílejte vaše přání, co byste chtěli slyšet za srdcovku, to ani neřeknu, mi to líto, že už to končí. Za srdcovku už za chvíli, tady na Hit Radio.
2: Halo, je tu pouť. Na vrcholu Tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť. Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou.
3: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
12: Co to je?
13: Dobravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
17: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
16: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602-489-489.
18: No to bych to pěkně zvoral.
17: Firma Havelka Panstvo. Do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz, aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
20: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
21: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, je 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Před námi je poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání a já tady tak jako projíždím ty zprávy na WhatsAppu Hit Radia na čísle 777-937-777. Jestli jste poslali zprávu, moc za to děkuju, jestli ne, tak můžete zase zítra. A takhle to projíždím, čtu si tady ty přání, které máte a najednou tady vidím SMSku od Věry, kde je prostě jenom napsáno, co takhle Doors, to je celý. Já říkám, no jasně, já až se stydím, že se mi do srdcovek ještě sám nezařadil. Doors vždycky. Doors je přesně ta skupina, že buď vám jsou její písničky úplně jedno, anebo je milujete. Tam není nic mezi. Takže jestli máte rádi Doors, ruku nahoru, levou, prosím. V dnešní době nikdy nevíte, kdo vás vyfotí. No je nás hodně. No tak jo, tak Doors pro vás. Vybírám hit z roku 1967. Příští rok tomuhle hitu bude 60 let. Dáme si hity z důchodu. Doors, Light My Fire na Hit Radio.

0: Máte rádi Doors? Tak nemáte zač. Light My Fire, rok 1967. Páni, to byla doba, kdy opravdu tu hudbu měli udělat, co? Skvělý. A teď si vemte, že to všechno natáčeli v době, kdy nebyli jako počítač, jako mají dneska, že jo, nic digitálního. Tohle je prostě to skutečný umění. Tak díky moc za tohle přání. Byla to srdcovka na přání od Věry. U nás na Hit Radio za chvíli. Něco trošku moderního. Volt the Moon, Shut Up and Dance. Mimochodem je to píseň, která se objevila v novém muzikálovém zpracování na Broadway muzikálu Moulin Rouge. Je 12 hodin 43 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář. Srdcovky jsou za námi, další si dáme zítra v pravé poledne. Ve 13 nejnovější zprávy a do té doby další hity. Proč? Protože jsme Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
4: www.napos.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
15: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
14: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
15: Družstevní byty Chlumec.cz.
14: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
17: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
18: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
19: Hit Radio.
20: 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
21: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
22: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
23: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
24: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
23: Stačí vyšetření znamének jednou ročně. U lékaře je zdarma.
24: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
25: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
26: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou, před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, že by žádná nehoda. Jenom dobře. Menší omezení vás čeká na výjezdu z Ústí nad Orlicí směrem na Českou Třebovou. V pravém pruhu jsou tam silničáři, stejně tak na Kruháči ve Vidochově na Jičínsku. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor. Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letem z Ugandy na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si amerického lékaře převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Jsme domluveni s americkou stranou, že veškeré náklady, které jsou spojeny s touto hospitalizací, uhradí Spojené státy, takže v tomto směru skutečně by mělo být vše urazeno. Jasné, že to nebude úplně ani levná záležitost. Ta karanténa, ta izolace bude trvat 3 týdny.
9: Podle ministra americký lékař nepředstavuje pro obyvatele žádné zdravotní riziko. Posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky má při rozhodování soudu o svěření do péče senátorská novela občanského zákoníku. Horní komora by se materiálem měla zabývat příští týden. Nová elektrická Škoda Epic se začne prodávat nejprve v silnější verzi za cenu 779 tisíc korun. Slabší model se základní cenou zhruba 619 tisíc přijde na trh ke konci roku. Výroba začne v červnu a objednávky jsou možné ode dneška. Teď ještě pohled k nám.
11: Řidiče v Trutnově zaskočili kolony kolem bojiště a Královéhradecké ulice. Dopravu komplikuje zúžení hlavního tahu kvůli pokládce nového asfaltu u stavby restaurace. Podle šéfa strážníku ale město už zažilo při minulých rekonstrukcích ještě horší dopravní kolapsy. A co je skvělá zpráva, omezení má do hodiny skončit.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Sluníčko se nám ve východních Čechách do toho slušně opírá a bude taky odpoledne. Maximálně čekáme oblačno a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 3 minuty, pohodové středeční odpoledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku si dáme hodiny Zain a Sia, před námi taky Edward Maja a Vika Džigolina. A povídat si v této hodině budeme mimo jiné také o hokeji, protože dneska po 4. odpoledne budeme hrát proti Itálii. Ano, také Itálie hraje hokej. Mimochodem, dokážete si tipnout, kdy naposled jsme s nimi hráli? Pokud byste to jako zvládli, tak to jste skuteční hokejoví fančmekři. Po 7 dlouhých letech čekání proti sobě budeme hrát. Na co si u Italů musíme dát pozor, to řeknu za chvíli.
7: Hit Radio Černá Hora.

Změny s hitem Dívej, je 13 hodin 15 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je hokej, hrajeme proti Itálii a doufám teda, že se jako budete dívat. I když, no vlastně my hrajeme v 16.20, že jo? A to je podle mě zbytečně brzo. Jak to máte udělat vlastně, když jste v práci, nebo vyzvedáváte děti ze školky, nebo trčíte někde na D1 v koloně? Říkám, zbytečně brzo. Poslouchejte Hit Radio, protože naše odpolední show určitě hokej sledovat bude i za vás, takže veškerý aktuální informace budete mít z první ruky, jak se říká. Italové, na rovinu. Měl by to být velmi snadný soupeř, zápas by měl být tak jednoduchý, jako když hrajete piškvorky s dětma. Na turnaji zatím dali jeden jediný gól a ještě nikdy v historii se nestalo, že bychom je neporazili. A to je právě ten největší problém. Podcenění soupeře. Tak snad budou mít naši kluci trošku jinak nastavený hlavy než proti Slovinsku, protože prohra se Slovinskem, to by nás taky nikdy předtím nenapadlo. To byl šok, to bylo překvapení. To bylo stejné překvapení jako výslovnost Roberta Záruby švédských hráčů v tom zápase o víkendu. Tak možná, že i to je třeba velké lákadlo pro dnešní zápas, jestli nám Robert prozradí výslovnost italských hráčů, o které jsme doteď nevěděli, jak se to vlastně správně vyslovuje. No, letošní šampionát je plný překvapení, tak snad to překvapení velké dnes pro Itálii nebude. Taylor Swift na Hit Radio.

0: je ta píseň, která vám vžene slzy do očí. A ještě navíc, pokud jste vyrůstali v 90. na filmu Zachraňte Willyho. Michael Jackson, Will You Be There, ve 13 hodin 26 minut. Když jsem vzpomněl na toho Willyho, tak vlastně něco podobného se nám v reálu odehrávalo ještě před pár dny. Akorát tady tamto pro Timmyho nakonec nedopadlo dobře. Posloucháte Hit Radio, za chvíli z našich hitů nabídnu například Selenu Gomez, bude taky Neil Diamond, no a pojďme si připomenout i to, jaká byla dnešní snídaně šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Vždycky. A já nemám co na sebe a teď vidíš tu skříně, říkáš si, ty je tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
3: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých chodíčků?
2: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už, no.
4: To je takhle málo, jo.
2: Cože? No.
3: Strašný.
4: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
2: To nezajímá. No, povědej.
4: Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahý stán, který měli na dovolenou, si půjčil od svýho bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za dva měsíce, rodina oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, prostě to jaký stán, já žádný stán nemám.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik Skarglasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
9: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
8: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
9: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
11: Housebrand Café per favore? Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
14: Ploty Pardubice.
15: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
14: Ploty Pardubice.
15: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
14: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
16: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Hele, vyšla nová kaplinka.
19: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
18: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
19: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
18: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: www.rekruterskiny.cz.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
2: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
5: Hit rádio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
6: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez a Marshmallow na Hit Rádiu ve 13 hodin a 38 minut. Dneska v 16.20 hrajeme hokej. Pokud ale nejste úplně jako hokejoví fanoušci nebo faninky, moc vás to nebaví, tak mám pro vás plán B a je to jako skvělý plán. Doporučuji YouTube, tam zadejte do vyhledávače Vypalovačka a okamžitě se vám tam objeví náš videopodcast, který dávají dohromady naši kolegové z Hit Rádia 90. A má náš podcast Vypalovačka venku nový díl. Je to už šestý díl, který se věnuje áčkovým hvězdám Hollywoodu 90. let. To znamená naši oblíbení herci jako Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Hanks, Bruce Willis, Keanu Reeves a další a další. A jenom jako perličky, jo, tak se mimo jiné dozvíte například proč, nebo ne proč, ale co se schovávalo v krabici na konci filmu 7, jo? Nebo proč nám Jim Carrey připomíná Luďka Sobotu? Proč Sharon Stone málem nikdy nebyla hvězdou? A nebo jak třeba Keanu Reeves rozdal část honoráře lidem ze štábu Matrixu? Bude toho mnohem víc, doporučuju, pojďte na náš YouTube ještě jednou. Podcast Vypalovačka našich kolegů z Hit Rádia 90. Stojí to za to?
1: Tohle vám hrajeme nově.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Rokaromantiky v podání Hubastank Hit the Reason. Je 13 hodin 640 minut. Do 14. nabídnu ještě například Bruno Marze. Nebude chybět ani Avicii. No a jedna taková zajímavost, jo. 2 ze 3 Evropanů si prý nosí práci domů. Mě na tom překvapilo to, že celá třetina z nás si ji domů nenosí. Patříte mezi ně? Všechno stihnete v práci? Opravdu v práci tak jako makáte, že potom máte už doma volno? Není to zbytečný se takhle jako přemáhat v té práci? Pokud je to váš případ, tak zkuste taky dneska trošku zvolnit, jo? Teď je teprve středa, máme na to ještě pořád spoustu času, to se zvládne, a když ne, no tak to děláte doma, ne? Buďte jako my ostatní 2/3, to je obrovský číslo. Za chviličku tedy další hity, no a po 14. hodině, a na to já se těším moc, když je středa, čeká nás ruleta českých dvojsmyslů.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty, jak jsi v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Už je to v Liberci.
3: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slávy a pojišťovnou začíná. První ze 4 kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
6: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Tablao Flamenco v Bělohradské Sýpce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská Sýpka CZ.
8: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
7: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
14: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
12: festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
17: Dobrý den.
18: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
17: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
18: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: krátce před 14. hodinou. Pocelé, Ed Sheeran, Matafix, Ala Henderson, taky naše ruleta dvojsmyslu. Ovšem ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy. Máme pro vás info také z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Chrudimsku ve Skutči v Hejdukově ulici se srazila dvě osobní auta. Na výjezdu z Hradce Králové na Kruháči u odbočky na Jaroměř směrem na Jičín se taky srazila dvě osobní vozidla. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110
2: 100. Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesí KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesí za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční Kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor. Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Sněmovní kandidáty na další varianty ocenění by mohly být Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Léto a dovolené nebo výlety už máme na dosah na Berounsku nebo v Brdech. Už teď chystají druhý ročník takzvané digitální návštěvnické karty, která tyto oblasti propojuje. Šéfka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
9: Digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun. Pokud si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či seniori.
8: Digitální karta funguje prostřednictvím mobilní aplikace. No a teď ještě pohled k nám.
1: Servaly se, jak se říká, jako psy. Na benzinové stanici na Trutnovsku došlo k brutálnímu útoku mezi dvěma opilými muži. 29letý útočník zbyl o 9 let staršího muže tak, že skončil v bezvědomí a v ohrožení života. Musel také podstoupit operaci. Útočníkovi hrozí 8 let.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Má to grády na sluníčku. Ve východních Čechách modrá obloha a měla by vydržet do večera. No a teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jsme v polovině pracovního týdne a zároveň v druhé kratší polovině pracovního dne. 2 hodiny, 3 minuty. Přeju pohodový odpoledne s Itráliem a je na čase, abychom se taky trošku pobavili a popustili uzdu naší fantazii, protože je tady naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Už za chviličku. Doufám, že se zapojíte i vy, pokud se to ještě nikdy neudělali. Tak dneska je ten den D. Připravte si mobilní telefony, budete potřebovat číslo 777-937-777 a pak už jenom vaší možná někdy trošku bizarní fantazii.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Kolik máme hodin? 14 hodin 6 minut. Ideální čas na to, abychom roztočili naši ruletu dvojsmyslu jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Takže pokud jste si nás naladili právě teď, tak věřte, že je to ten nejlepší čas, kdy jste to mohli vychytat. Opět pravidla jsou jednoduchá. Na 777 937 777 vy budete psát prostě to, co vás první napadne. Jo? A já to nejlepší potom přečtu live do vysílání. No tak jdeme na téma. Roztočíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když se peče pizza, nebo když jíte pizzu. Jo, dneska hrajeme hokej proti Itálii, tak je to trošku symbolický, takže to vybírám. Co může tedy zaznít v ložnici a když se jí pizza, nebo peče pizza? 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do rádia a já čekám na první zprávy. Tady už... Takže na to koukáváte, to nemůžu ventilovat hned. Jako první. Dobře, tak tuhle cenzuruju a jdeme na další. Sakra, vyndal jsem to pozdě. Výborně. To taky nemůžu. Dobře, tak já to dělám jinak. Já vám dám teďko čas dva songy. Já to tady trošku proberu a pak dám, jo. Ale tohle je třeba hezký. Chutnalo ti? OK. Tak jo, tak za chviličku.

0: Perfekt tady u nás na Hit Radio a perfektní jsou taky i vaše zprávy do dnešní rulety dvojí smyslu. Je to strašně těžký to tady jako scenzurovat. Ptal jsem se, co může zaznít v ložnici a když jíte nebo pečete pizzu, jo? Tak a vaše zprávy zní například. Monika píše, ať už je v troubě. A už je v troubě, jasně? Lucka, vezmi to rukama. Andrea, už je pěkně rozpálená, hoď to tam. Jinak jsou to pořád samý ženy. Pánové, pojďte taky, jo. 777-937-777. Další zprávy. Bože můj, ty to tam neumíš šoupnout. Utři si pusu, máš to všude. Luboš píše, chce to trochu okořenit. Pavel, okraje máš okoralý.
1: Okraje máš, ježišmarja.
0: Jdu dál. Tady další zpráva. Šunku ne, dej mi tam klobásu. Ježiš, to je úchylný. Radši dáme hlasovku.
2: Ahoj Jirko, tady Pepa. Co se dá říct v ložnici a když dáš pizzu? Strč to tam hluboko, jak se to pořádně prohřeje. Ahoj.
0: Jsem to moc nevylepšil. Pojďme si dát radši nějakou píseň a vy můžete psát dál 777 937 777. Teď Damian.

0: Možná taky netrpělivě čekáte ještě na další dvojsmysly v rámci naší středeční rolety. Pokud jste si nás naladili právě teď, tak jsme ve finále. Dneska v naší roletě tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při pečení pici, nebo když se jí pizza, prostě když se dělá jako pizza. Já to tady dávám dohromady všechno z našeho WhatsAppu 777-937-777. Hodně věcí jsem scenzuroval. Nebudu lhát, že 70% zpráv, co mi píšete, tak se většinou týká kečupu, sýra, nivy a olizování prstů. Nemusím k tomu říkat nic víc, jo? Ta naše představivost funguje výborně. Ale našel jsem tady jednu zprávu a tu beru jako dneska vítěznou. Napsal jí Jirka, co do okolností. Jirkovi posílám naší rádiovou verzi Člověče nezlob se. Pojďme to dělat tak, že vždycky ve středu ten nejlepší tak z vás od nás něco dostane. A Jirka napsal na otázku, co může zaznít v ložnici a při jezení nebo pečení pici, zprávu: ananas tam nepatří, ale patří. Jiřino, gratuluju. Těch ananasových zpráv tady jako moc nebylo. Tahle je top. A jak to je, patří tam nebo nepatří teda? No, hele, zkuste to použít třeba dneska večer, teď je středa.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
6: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
7: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
9: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
17: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio, naše novinka Rehab s hitem In My Head. Je 14 hodin 35 minut. Já jsem se před chvíličkou zase dozvěděl, co je ve vašich hlavách a ve vaší fantazii v rámci dnešní rulety dvojsmyslů. Měli jsme téma, co může zaznít v ložnici a když se dělá pizza, no, když se jí nebo peče a tak. Vyhrál to teda Jirka a jeho zpráva s ananasem a chodí na to strašně moc reakcí, jo, jako třeba tahle. Je to teda asi už jenom info jako pro mě, ale já se omlouvám, pusím to prostě živě do vysílání.
1: To mě úplně dostalo s tím ananasem, to je fakt jako top. Ani se nedivím, že to vyhrálo. A co můžu jako k tomu ne... Já se spíš divím, že ti to vůbec dovolili, tohleto jako vysílat živě a tohleto, ale jako je to dobrý, člověk se aspoň pobaví. Tak snad to nezakážou, no.
0: já v to taky doufám. Snad mi tu ruletu nezakážou a upřímně taky se divím, že mi to povolili, ale ona je jako pravda spíš taková, že já jsem se vlastně jako na to neptal, no. Já se občas v životě řídím a to je možná i rada pro vás, někdy, když se potřebujete rozhodnout pro nějaký fakt jako blbý nápad, tak já se občas řídím pravidlem, že v životě je někdy lepší se omluvit, než se ptát na povolení. A kdybych to dneska uzavřel, za chvíli odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
3: Tři jezdci. Muž, druhý muž a jedna žena, to jsme my a cváláme za vámi.
4: Cváláme na oslech, jíha.
5: No, ano, tak uhněte z cesty, ať vás nepřejedeme.
4: No jasně,
5: to dává. Za chvilku s vámi dvě skoro muži a jedna žena.
4: Hele.
2: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech. Jen na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Hot Chili Peppers na Hit Radio s hitem Snow, tedy sníh, ačkoliv to vůbec nemá nic společného se zimním počasím. Je 14 hodin 42 minut, koukám z okna, tam to taky zatím nemá nic moc společného s tím letním počasím, které nás čeká už na konci tohoto týdne. A příští týden 30. Zítra ve 12 hodin, 30 ještě asi nebude, ale 100% zítra ve 12 hodin budou další srdcovky Hit Radia. Chystám je pro vás, těším se na to strašně moc. Opět si dáme 5 legendárních hitů, které půjdou hned po sobě a 6. srdcovka bude na vaše přání. Do zítřka ještě času dost, do té doby vás čeká spousta legrace s Hit Radiem. Od 15 hodin navíc ve společnosti naší fantastický odpolední show. No a v 16.20 hrajeme hokej, tak věřím, že i odpoledne na Hit Radiu se dozvíte, jak si vedeme proti Itálii. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek středečního dne a zítra ve 12 se těším na slyšenou, tak se smějte.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
3: www.napos.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
15: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražebni-portal.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražebni-portal.cz.
16: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
17: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
18: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
19: Lyže?
20: Happy Sport.
19: Dětské kolo?
20: Happy Sport.
19: Půjčovna?
20: Happy Sport.
19: Servis?
20: Happy Sport.
19: Bazár?
20: Happy Sport.
19: Šťastné dítě?
21: Happy Sport.
19: Happy Sport?
20: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
21: Happy Sport.
22: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
23: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
22: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
23: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
22: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
25: Hit Rádio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní v Pardubicích, v ulici Pod Vinicí. Tady došlo k dopravní nehodě cyklisty. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Pozor, trasa Jaroměř na Trutnov, nebo z Jaroměře na Trutnov za Výšinkou, tak tady se srazila dvě osobní auta. A na výjezdu z Hradce Králové na Kruháči na Jaroměř, tak tady se srazila taky dvě osobní auta. Tak i tady buďte opatrní. Takže díky za informace, buďte opatrní, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Pozor, pozor, autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty, na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
4: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Sociální sítě plní nebezpečný trend. Už jsme vám o něm na Černé hoře říkali. Řidiči projíždějí kruhové objezdy středem, natáčí si to a dávají na sítě. V Ústí nad Orlicí teď takhle projela kruhový objezd čtyřkolka. Máme to i na sociálních sítích u nás na Černé hoře, na Instagramu i Facebooku. Strážníkům se podařilo řidiče podle registrační značky řidiče dohledat. Hrozí mu pokuta 5 000. Říká Lukáš Huta z Besipu. Gočárovo schodiště v Hradci Králové je v havarijním stavu. Město chystá rekonstrukci a teď zastupitelé odklepli prvních 5 000 000 na první fázi opravy.
12: Statické poruchy jsou způsobeny dlouhodobým působením různorodých činitelů, jako například srážková voda, vlhkost, teplota, mrazy, kyslé deště a podobně. Vzhledem k hrozícímu pádu částí omítek a betonu byla celá klesová brána zajištěna lešením, které zamezí pádu uvolněných částí, detailní průzkumy a mohou být provedeny urgentní statické zásahy.
11: Tolik mluvčí Hradce Kateřina Rohlíčková. Od června čeká Pardubice velká změna parkování kolem Židova a centra. Město otevře zónu B i lidem z okolních ulic a zavede výhodnější tarify pro dojíždějící. Po měsících chaosu a hledání místa má konečně přijít větší klid pro místní řidiče.
9: Hokejový servis Hit Rádia.
11: Obránce hokejové reprezentace Honza Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v pondělním zápase se Švédy bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Naši dneska nastoupí proti Italům, ve skupině B mají 7 bodů z 9 možných, no a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Tady je Martin Kaut.
13: Určitě to neznám a pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcenit to.
11: Hokej si dáme dneska odpoledne od 16 hodin a 20 minut.
14: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
15: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Koukala jsem, že možná až v neděli by mělo sprchnout, ale do té doby bude krásně. Slunečná série před námi, taky zítra od rána, teploty 19 až 23 stupňů a koukala jsem i na ten víkend. A to má být v sobotu až 28 a v neděli 29 stupňů.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: To zní krásně, co? Takže užívejte středeční odpoledne, startuje odpolední show. Ondra Novotný diriguje super náladu na Mol Cupu v Hradci, i tam budeme volat. Jinak dneska to bude napěchovaný odpoledne. Tuhle hodinku rozdáme dvě vstupenky na legendární podnik 300 zatáček Gustava Havla do Hořic. Taky budeme samozřejmě sledovat ten hokejový boj Česko-Itálie. Tak snad Italiány vyklepneme. A tady už Bon Jovi, It's My Life. Jdeme na to.

0: Eva Max na Hit Radio Černá Hora. Parádní odpoledne přeje Petr Ticháček. No a my jdeme na motorky. Už tento víkend v Hořicích legendární podnik 300 zatáček Gustava Havla. Adrenalin na plné žerdi, tam to prostě pojede a já máme studiu Hanku Poskočilovou, která vždy rozumí všemu, ale čemu nerozumí. A to se teď hodí, jsou motorky.
1: No, je to pravda. Nerozumím tomu ani náhodou. Poznám babetu se štěstím Harleyku.
0: Tak to jsi na správné adrese, protože já jsem si pro tebe připravil takový malý kvíz.
1: Jako motokvíz. Tak to jsem asi zlobila.
0: AZ motokvíz.
1: No, tak pojď.
0: Mám tady tři ukázky, tři zvuky. A schválně, jestli uhodneš, o jakou motorku se jedná.
1: Jako poznat po zvuku motorku, jako já, jo?
0: Ano, ty.
1: No, tak pojď.
0: Není tam pračka ani kávovar, takže dobře. Můžeš to být jednoduchý. Připrav se, první ukázka. No, ale je to rychlá mašina.
1: Počkej, to pro mě to znělo jako větrák.
0: Jo, MotoGP, pojď, co to může být?
1: Krásu, nějaká Yamaha.
0: Jo,
1: je to fakt, jo.
0: Hustý. Jo. Tak tohle byla Yamaha.
1: Tak jsem si to vyčerpala a teď už budu v háji.
0: Spocenej z toho. Tak, jedeme dál.
1: To je jasný, to je Pincek.
0: Pincek, Yamaha 250.
1: Jo, těsně vedle.
0: Ty jsi Pincek. No nic.
1: Já se picnu.
0: A tady poslední ukázka, to bys mohla poznat. To má styl.
1: Jo, počkej, to jsou takový ty prdící motorky. Ty Harleyky, ne?
0: Ano!
1: Jo. Ty foko.
0: Výborně.
1: 2-1.
0: Harley Davidson.
1: Jsem menší motomarná holka, než jsem si myslela.
0: Skvělá práce, můžeš o víkendu do Hořic.
1: Už to poznám.
0: Dám ty vstupenky, už tam poznáš ty motorky. Můžeš tam machrovat, já to je jasný.
1: No, teď jo, tomu rozumím. No, já myslím, že na první pohled je jasný, že já tomu nerozumím. Vzdávám se toho a radši dáme lupeny našim posluchačům.
0: Hele, to je super nápad. Teď je na koupálko a my za malý okamžik rozdáme dvě vstupenky do Hořic, takže buďte s námi.
1: Díky. Ano, leďte Černou horu.

0: No a hlavně je fajn, že posloucháte Hit Radio Černá Hora. Tohle byly Jeleni. Chcete si užít neopakovatelnou atmosféru už 90. ročníku legendárního podniku 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích? Tak na nic nečekejte a pojďte soutěžit. Mám tady pro vás dvě vstupenky na tenhle ten víkend do Hořic, kde to bude vytuněný, atmosféra, adrenalin, prostě pokud tam chodíte pravidelně, tak dobře víte, co vás čeká. Mám tu dva lupeny a potřebuju, abyste se zapojili k nám do soutěže přes WhatsApp. WhatsApp, pokud ho nemáte ještě poznamenaný nebo v telefonu, tak honem rychle, číslo je 601-292-464. Je to jednoduchý. Takže nám napište, že chcete do Hořic na motorky. Když tomu přihodíte nějaký originální nebo důležitý důvod, proč byste tam vy neměli chybět, tak k tomu i přihlédnu. A za chvilku budeme volat.
1: Je tu pouť. Na vrcholu Tábor u Lomnice nad Popelkou je pouť. Udělejte si procházku křížovou cestou a přijďte se pobavit do malebného prostředí u kostela Proměnění Páně 23. a 24. května. Čeká vás spousta atrakcí pro malé i velké. Vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Housebrand Café per favore? Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
8: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
11: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděli kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec1.cz. Swaglift Day.
12: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: To bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
15: V Penini najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
16: Po Pozor, pozor! Autosalon Dědek má novou značku Leap Motor. Zveme vás 21. května do autosalonu Dědek v Trutnově na testovací jízdy. Přijďte si Leap Motor vyzkoušet na vlastní kůži. Autosalon Dědek. Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou. Žijeme auty. Na nás se můžete spolehnout. Autosalon Dědek.cz.
17: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
18: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
19: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
20: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
19: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
20: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
21: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Krásné odpoledne přeje Petr Kikáček. Mám tady dvě vstupenky do Hořic na tenhle víkend na legendárních 300 zatáček Gustava Havla. Vy jste nám zasypali WhatsApp. Připomínám ještě jednou číslo do budoucna na 601 292 4464. A my jdeme volat Lence.

0: No nekecejte, já pojedu do motorky.
1: Krásné odpoledne. Lenko, no počkejte, počkejte.
0: Nevím, teď mě začala brnět při stírání, mě začala brnět ruka, tak na to tak koukám, říkám, tyhle, kdo zas otravuje. Tak když jim telefonovat tam Krná Hora, říkám, jo, je to doma.
1: Tak to je sympatický. Lenko, vy teď stíráte, máte domácí práci, jo? Jarní ano. Úklid.
0: No, já jsem na neschopence a tak jako se snažím tady ten domov trošku vyšparkovat.
1: Je mi to jasný.
0: Já nemám čas.
1: No tak to bude ten váš rád, ne, až dorazí z práce.
0: No my jsme, jo, za to uklízení, jo. No. I za ty listky.
1: No počkejte, Lenko, počkejte, vy jste taková hr. Vy jste mi napsala pěknou zprávu na WhatsApp, že byste chtěla moc na motorky, jinak se budete muset s chlapem šťourat v hlíně, nenechte mě v tom. Radši řev motoru, než sekačky. To by mělo být obráceně, ne?
0: Ne. Ne.
1: Tak
0: ne.
1: Počkejte, když ty vstupenky vám dám, tak pojedete s chlapem nebo jako s někým jiným? Jak to máte vymyšlený? Tak.
0: Ne, s chlapem. Já už jsem chtěla včera a soutěžit. Ano. A jako furt jsem poslouchala a asi jsem to probásla. Asi jsem zapla včera pozdě. A můj mi říká, prosím, co furt posloucháš to rádio? A já říkám, já chci jet do Hořic. Prosím tě, stejně nevyhraješ. Stejně budeš se mnou na zahradě. Já říkám, a když je vyhraju, no tak jo. No, tak pojedem, ale ty je nevyhraješ.
1: Lenko, no počkejte, Lenko, zeptám se, vy jste velká faninka motorek.
0: Jo.
1: Já jsem je to 5 minut zpátky tady trošku prověřil naši Hanku Poskočilovou. Já jsem mi pustil pár ukázek zvuku motorek.
0: Jsem slyšela.
1: Jo, tak v tom případě jste o krok dopředu. Aha. Já bych vám teď pustil taky jednu ukázku. A schválně si víte, jaká to motorka je.
0: Ježiši Krista, tak to nevím.
1: Jdete do toho.
0: No do toho jdu a tak vidím, že budu se ještě urazlnit.
1: Ne, nebojte, já budu hodnej. Tak schválně.
0: Ne, pro mě to je, hele, čopr, pro mě to je naháč a silnička a to je tak všechno, jako...
1: Tak počkejte. Já vám to pustím, jo, poslouchejte.
0: No to je ten čopr, si myslím.
1: Jo.
0: Harley. No je to takový bublák, nebo Harley, no. On to je takový ten bublák, takový. Sedíte, jedete pomalu, procházíte se krajinou, žádných 200 na silnici. Prostě jenom jedete a jedete na pohodu.
1: Lenko, já vás nebudu trápit, vy se o víkendu nebudete rejpat v hlíně, vy si užijete naprosto luxusní akci v Hořicích.
0: Jo.
1: Ha.
0: Jo. Je to tam.
1: Hele, to bude dneska dvojnásobná radost. Uklizený byt, barák a do toho ještě vystupenky pro chlapa. Ten vás zahrne láskou večer.
0: A to jsem ještě zasadila jahody.
1: No a tak to je velký bonus. Leni, já moc gratuluju. Užijte si 300 zatáček Gustava Havla a mějte se nádherně.
0: No vy taky.
1: Ta hlína počká, no.
0: No, počká. Tak. Ona ta práce neuteče, víte jak to je? Práce jasně. Neuteče, ale nemá nožičky.
1: Ale motorky ujedou, takže je mi to
0: úplně. No právě. Tak jo.
1: Mějte krásně, zatím.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Celou aktuálně vyrazíme na východočeské vozovky a máme tady, koukám, teď jednu aktualitu. Pozor na výjezdu z Bamberka na Ústí nad Orlicí, tady se srazila hned 3 osobní auta. Během záchranných prací je tady silnice uzavřena. No, pokud tady projíždíte, teda teď už neprojíždíte, pokud jste tady projížděli a vidíte nějaké aktuality, tak nám zavolejte i z jiných míst na 800 110 100. No a nejenom za volant posíláme do té 16. tu nejlepší muziku. Budou tady Imagine Dragons, Miley Cyrus a nebo Calvin Harris.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, spuchýři si to pamatuje celý život.
5: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
4: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
5: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
13: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna Mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
17: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
20: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
21: Hit Radio Černá Hora.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hitrádiu Černá Hora. Krásné odpoledne za 3 minuty, 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak pozor na novinku na výjezdu z Vamberka na Ústí nad Orlicí. Tady se asi půl hodiny zpátky srazila 3 osobní auta. Během záchranných prací je silnice uzavřena. Pozor. V Pardubicích v ulici Pod Vinicí došlo k nehodě cyklisty. Tady se projíždí se zvýšenou opatrností a stále se řeší dopravní nehoda na trase z Jaroměře na Trutnov za Výšinkou. Tady se srazila 2 osobní auta a tady prosvištíte kivadlově. Takže opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Decathlon cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové. Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Více na cyklomaraton.com.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči v Hradci Králové dál ignorují zákaz vjezdu na třídě ČSA. Za jediný týden tam strážníci řešili přes 100 přestupků. A to můžou být řidiči rádi, že tam hlídky nejsou 24/7. Uzavřeným úsekem teď mohou projíždět pouze vozy MHDčka a záchranářů. Co na sebe, tak tohle dilema občas řešíme snad každý. Studenti gymnázia v Holicích vytvořili aplikaci Fitbox, která pomáhá lidem vybírat outfity z vlastního šatníku. Nástroj umí naskenovat oblečení, vytvořit digitální sbírku a omezit zbytečné nakupování. S projektem teď šestice studentů vyhrála celostátní soutěž Studentská firma roku. Škoda představila svůj elektromobil Epic. Nejmenší elektrický crossover značky nabídne dojezd až 440 km. Nový design, odolné materiály i chytré technologie. Zavazadlový prostor má standardně objem 475 litrů. Nově ho ale doplňuje kufr pod přední kapotou o objemu dalších 25 litrů. Vůz už se dá objednat. V základu stojí lehce přes 600 tisíc korun. Tak dneska je hokej a taky fotbal. Na mistrovství světa hrajeme od 16:20 proti Italům. No a pod hradeckými lízátky se od 6 večer hraje finále fotbalového MOL Cupu. Jablonec proti Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí pohárové vítězství a jsou taky podle bookmakerů favoritem, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Dvacítka nám padla a to na mnoha místech ve východních Čechách. Sluníčko nám vyhnalo teploty nad 20 stupňů a my v takovém trendu budeme pokračovat prakticky do konce týdne. Hodně sluníčka, maximálně oblačno, až v neděli možná sprchne. A pozor, teploty o víkendu 28, možná i 29 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Posloucháte odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Za chvilku budeme volat Ondrovi Podlízátka, kde tam se hraje Molka, to už jste slyšeli. A z muziky tady Alan Walker.

0: je klid před bouří, tak co se dneska v Hradci děje?
1: No, klid před bouří, ono jak se to vezme, já jsem teďka utekl do ticha. V 18 hodin tady totiž startuje finále MOL Cupu, tedy pohárové české soutěže mezi Jabloncem a Karvinou. A první fanoušci, ať už z domácího týmu, tedy uvedeného na tabuli, nebo z hostů, už sedají na sedačky. Očekává se přes 7000 fanoušků, což je velký počet na to, když si vezmete, kde na mapě je Hradec a kde Jablonec a Karvina, takže dlouhá cesta pro oba. Jsem na to zvědavej.
0: Ty jsi včera ve vysílání říkal, že tam taky budeš rád, samozřejmě, že ne jako fotbalista, ale jako DJ.
1: No, přesně, jak to říkáš, jako DJ. Prosím tě, mám asi 2 minuty do konce aktuálního tracku, koukám tady na to přes sklo, takže budu hrát, budu tentokrát nemluvit, ale dělat tu hudební kulisu.
0: Takže pořádně hecovat, ať to má tu správnou atmosféru.
1: Přesně.
0: No a ty jsi tam šikovnej. Tak to bude vřava, teda, to bude kotel. Ondro, díky, kdybyste ještě měli chuť, tak máte možnost taky zafandit, užít si tu neopakovatelnou atmosféru. No a my se opět zítra uslyšíme. Mně se krásně, ať se vám to vydaří. Čus.
1: Ahoj, díky, čau.
0: Tak to byl fotbálek, to byl Ondra Novotný z Hradce Králové, z Malšovické arény. No a za chvilku tady bude hokej Česko-Itálie. Těšíme se na to a my to budeme sledovat. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Alexandra Sten, Mr. Sex Beat. Na Hit Rádiu Černá Hora, 16. hodina, 15. minuta. Užíváte si odpoledne. Krásné odpoledne. A už za pár minut hokejové odpoledne. Už za pár minut to vystartuje. Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtého zápasu na mistrovství světa v roli favorita proti Itálii. Možná si říkáte, tak to bude brnkačka, že jo? Itálii, tak to sfoukneme jak pizzu s ananasem. Ale víte, jak to dopadlo se Slovinskem? Takže uvidíme, jestli kluci navážou na důležitou pondělní výhru se Švédy, nebo nad Švédy, a to s golmanem Dominikem Pavlátem v brance a netradičním počtem 8 obránců. No, začíná se už za pár minut a tady na Hit Rádiu Černá Hora to budeme samozřejmě sledovat. A bude i muzika, ale Farban anebo One Republic Apologize. Na chvilku na Černé Hoře.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Kvalifikační seriál na letošní ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou začíná. První ze čtyř kvalifikačních mítingů pro účast koní v legendárním dostihu sledujte už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Tablao Flamenco v Bělohradské Sýpce. Tanec, kytara, vášeň. 26. května v 19 hodin. Bělohradská Sýpka CZ.
7: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
6: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do Pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
19: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
20: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
19: www.napos.cz.
21: Tady se vám blíží zpátečka a další.
0: A dost!
21: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
22: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
23: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
22: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602-489-489.
23: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
24: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: One Republic Apologize už 27. června v Praze, pokud byste i tuhle píseň chtěli slyšet naživo. A já mám ve studiu Hanku Poskočilovou. Čemu ke všemu používáte umělou inteligenci? Je tady nový trend. Lidi používají umělou inteligenci i k tomu, aby za ně vyřešila domácí hádky. Takový ty domácí konflikty. Jo, přijdeš prostě domů, někdo je nakrklej, nějakého důvodu. A místo toho, abys to vyřešil, tak si odejdeš, tím se uklidníš, zeptáš se umělé inteligence a ona to za tebe celý vyřeší. A nebo ještě novinka, nahraješ do ní print screen třeba nějakýho textu z WhatsAppu nebo SMSky a ona ty dotyčný nebo tomu dotyčnímu prostě to pošle, aby to bylo v pohodě.
1: Jako fakt, jo.
0: Fakt?
1: A nebo pošleš tu fotku naštvanou toho protižku. Prý co s tím?
0: A udělá error.
1: Nedá se nic dělat. Tady už jsem marná.
0: Tak to kdybych věděl, tak to neřeším.
1: Přesně.
0: No ne, tak jak to máš, ty třeba řešíš s umělou inteligencí nějaký podobný a nevztahový konflikty?
1: Já musím teda říct, že nemám tuhle zkušenost, ale nikdy neříkej nikdy. Jo? Nedovedu se to úplně jako představit, stejně ti řekne, no co? Normálně řekni, že ten druhý má pravdu a je to.
0: Já už to vidím, za 2 roky prostě se budou hádat umělé inteligence obou partnerů a my si dáme společně kafe. Bude to naprosto geniální harmonizovaný vztah.
1: Ano, to je budoucnost.
0: Je. Takže kdybyste nevěděli, umělá inteligence anebo tady Hanka, protože vám poradí.
1: No jo, pište.

0: S vámi odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Užíváte si pohodičku, je tady polovina pracovního týdne, před námi je naprosto luxusní víkend. Příští týden, to už jste možná slyšeli, má být až 30 stupňů. Ještě minulý týden tady byli zmrzlici, na horách sněžilo, no a příští týden opravdu to praví léto. Těšme se na to, věřím tomu, že o víkendu budete grilovat, no a věřím tomu, že stále budete s námi, protože my vám k tomu naservírujeme ten nejlepší hudební zákusek. A do té pětky tady budou Maneskin anebo Kamrat.
1: Pásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražební-portál.cz. Prodej pozemků pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražební-portál.cz.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Už je to v Liberci.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
9: Moderní deskový plot Style od Ditonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
12: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Hit Radio.
18: Tři dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
20: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, Vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
16: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
21: Hit Radio Černá Hora.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: City na Hitrádiu Černá Hora krátce před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na výjezdu z Vamberka na Ústí nad Orlicí tady se asi hodinu zpátky srazila 3 osobní auta. Silnice by tedy měla být stále uzavřena, tak pokud tomu tak není, tak zavolejte. No a potom dálnice D11, 63. kilometr ve směru od Hradce na Prahu, tady stojí Ukrajinice porouchané vozidlo, i tady si dejte pozor. Vaše dopravní info, volejte na 801 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor. Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. USA platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Americký lékař podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Řekl to premiér Babiš po setkání s ministrem obrany Zunou. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat. Ministra také dnes požádal, aby začal připravovat mandát delegace. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
10: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
9: Práce potrvají zhruba 10 měsíců. Nijak ale neomezí péči o pacienty. No a tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bousková se v dalším kole utká s Američankou Ann Liovou.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Počasí před námi jsou krásné dny, i zítra hodně podobné tomu dnešnímu, to znamená oblačno, polojasno a teploty vyskočí až na 23 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Aktuální stav Česko-Itálie zatím stále 0-0, bedlivě sledujeme a fandíme, no a tady už jsou Lost Frequencies. Petr Ticháček přeje krásný středeček.

Myslet pozitivně, jo, do té doby by to šlo. A teď novinka. Navíc to dorazit třemi pivy. Říkám si, že ten, kdo tenhle výzkum dělal, tak musel být buď genius, nebo měl zrovna skvělou náladu v hospodě, a nebo je to možná nějaká hokejová úprava. Každopádně, pokud dneska večer plánujete plnit tuhle zdravotní normu, tak si to užijte, třeba právě u hokeje. A teď už slíbený hudební koktejl, po kterém vám sice játra nepoděkují, ale už i stoprocentně. Bude tady Ed Sheeran, Sapphire, a tady už divokej byl a plakala na pořádnou dobrou náladu. Tak jdeme na to!

0: Ed Sheeran, Sapphire, pecka stejně, co tohleto? 17. hodina, 15. minuta, krásnou středu. Užíváte si polovinu pracovního týdne, no a samozřejmě, že my jsme tady o toho, abychom vám servírovali tu nejlepší muziku. Za chvilku tady budou Mandraže, Motýly, dáme si Miles Smithe a taky tady bude legendární Cher, která dneska, pozor, slaví 80. No, tak si o tom pokecáme.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy, a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z puchýři si to pamatuje celý život.
6: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
5: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
6: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
7: Jsi fanda motorek? Nenech si ujít 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května v Hořicích. Tradiční kubatury, ale i nový evropský šampionát ESR kategorie Superbike hned ve dvou závodech. 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května Hořice. Více na 300zgh.cz.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
10: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
11: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ. Lyže?
17: Happy Sport.
14: Dětské kolo?
17: Happy Sport.
14: Půjčovna?
17: Happy Sport.
14: Servis?
17: Happy Sport.
14: Bazár?
17: Happy Sport.
14: Šťastné dítě?
18: Happy Sport.
14: Happy Sport?
17: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
18: Happy Sport.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
20: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
21: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
22: Housebrand Café, per favore?
23: Si, signora.
24: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.
0: CZ.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
15: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Krásný středeční podvečer přeje Petr Ticháček. No a pojďme společně popřát všechno nejlepší k dnešním 80. ano, 80. narozeninám neuvěřitelné Cher. Je to naprostá bohyně popu, to asi cítíme všichni a fascinuje mě, že jako jediná solová umělkyně v historii dokázala mít číslo jedna, hit číslo jedna v 7 různých dekádách po sobě, to znamená od 60. let až do současnosti. Neuvěřitelný. Málo kdo možná ví, že má doma kromě hudebních ceny Grammy i filmového Oscara za nejlepší herečku a hlavně stále dokazuje, že věk je pouze číslo, že jo, 80. Cher i ve svých 80 letech neustále diktuje trendy, aktuálně plní stránky časopisů svým vztahem s hudebním producentem Alexandrem Edwardsem, který je o 40 let mladší než ona. Prostě, ale ženská ještě bajzna. Tak pojďme si jí dát, tady je Cher Strong Enough na Černé Hoře.

0: Ray Dalton na Hitrádiu Černá Hora. Parádní středeční odpoledne přeje Petr Ticháček. Pojď na tu svoji oblíbenou píseň, nebo jste třeba někoho naštvali, nebo vás někdo naštval a vy potřebujete to urovnat, nebo si trošku zlepšit náladu, nebo prostě jenom tak si zahrát nějakou oblíbenou pecku, kterou už jste dlouho neslyšeli, tak o to jsme tady. Po 18. hodině startuje muzika na vaše přání, budeme hrát, co vám na očích uvidíme. Jak se k nám propasírujete, tak to přes web hitradiochernahora.cz, tak se podívejte, napište. No a samozřejmě i do té 18. ta nejlepší muzika, bude tady Medúza, Adele anebo Green Day. To všechno na Hitrádiu Černá Hora. Petr Ticháček se loučí a opět zítra po 15. hodině odpolední show.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
11: Poprvé, podruhé, nepropásněte nejlepší pozemek v Jičíně. www.dražební-portál.cz. Prodej pozemku pro rodinné domy v centru Jičína. Postavte si dům v nové obytné čtvrti u Lipové aleje. Blízko je sportovní areál, obchody, školy i příroda českého ráje. Pojďte bydlet do Jičína. Informace a registrace k dražbě. www.dražební-portál.cz.
12: Pardubáci, děkujeme vám za podporu v celé extraligové sezóně 2025-26. Společně jsme to dokázali a Dynamo po 14 letech slaví titul. Mistrovská kolekce je už nyní v prodeji v našem fanshopu. Na viděnou v příští sezóně.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Decathlon Cyklomaraton Hradec Králové. Dětské závody, tratě 30 a 60 kilometrů pro profíky i hobíky v městských lesích. Super medaile pro všechny v cíli. Už v neděli 31. května u nové Malšovické arény v Hradci Králové.
15: Na akci zve statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
14: Více na cyklomaraton.com.
16: Nekupujte zajíce v pytli. Přijďte si techniku ProCraft vyzkoušet dřív, než ji zaparkujete v dílně. Dům řemesel Luže vás zve na velkou předváděcí akci. 21. května vám ukážeme stroje v reálném provozu a poradíme s výběrem. Budeme tam pro vás od 9 do 5 před Koopem v Dukelské ulici. Dům řemesel Luže. My řemeslu rozumíme.
17: Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: nejlepší si náladu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte stále opatrní na výjezdu z Vamberka na Ústí nad Orlicí. Tady se asi hodinu a půl zpátky srazila 3 osobní auta. Silnice by tady měla být stále uzavřená. A potom ještě na Svitavsku mezi Litomyšlí a Strakovem. Tady probíhají stavební práce, i tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Mas světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš.
11: Co je nejdůležitější, je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace na summit NATO. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci na summit NATO.
10: Jaké bude složení delegace, ale nechtěl Andrej Babiš předjímat. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu až 1,5 miliardy korun. Úroda bude navíc o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční.
1: Hokejový servis Hit Radio.
10: No a v závěru tedy ještě hokejový šampionát. Českému nároďáku se proti Italům zatím nedaří. Po druhé třetině naše prohrávají 0-1. Ve skupině A už padlo nepatrně více gólů. Švýcarsko válcuje Rakušany, po druhé části vede 7-0.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: V noci a ráno oblačno, polojasno, zejména v Čechách ještě místy přehánky, ranní teploty 12 až 7 stupňů. Během dne pak proměnlivá oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky, maxima 18 až 24 stupňů a vítr od severozápadu.
13: Sami jste to slyšeli, přátelé, na ten hokej snad ani nemá cenu koukat, jo? Za to si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou. Je tady středa, vaše středa, až do 21. diktujete, co budeme hrát. Já jsem Kuba Urban a začínáme s Michaelem Schultem.

Středeční večer po 6. hodině, což znamená jediné, přátelé. Hit Radio je s vámi a vy nám píšete, co chcete zahrát. Co budeme hrát, záleží jenom a jenom na vás. No a první zprávy už chodí na 777-937-777. Budu samozřejmě rád, když to budou třeba i hlasovky, které můžete nahrát úplně bez problémů přes SMS-ku nebo přes WhatsApp. Číslo je stále stejné, takže 777-937-777. Marťas, zdravím tě, chtěl bych prosím tě nechat zahrát píseň od Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc, a bylo by to pro mě a pro tebe, věrný posluchač Marťasi. WhatsApp, číslo je stále stejné, takže 777-937-777. Marťas, zdravím tě, chtěl bych prosím tě nechat zahrát píseň od Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc, a bylo by to pro mě a pro tebe, věrný posluchač Marťasi. Všechno je připraveno. Já myslím, že bychom jako

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Vy posloucháte Hit Radio. No a vy rozhodujete o tom, co bude jako další písnička. Kamarádi, 777-937-777, dneska to diktujete vy přesně tak. Co byste si dneska jako přáli? Možná bychom měli zahrát směsku nějakých italských hitů. To mě teďko napadlo. No, je to jedna jedna už mezi náma, jo? Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě mluvím o zápase mistrovství světa v ledním hokeji. Nicméně, jedna hudební přání, které nás přenese až do 90. let. Dáme si totiž klasiku La Bouche a Be My Lover. A je to od Lenky, protože zkrátka tuhle pecku má úplně nejraději. Co vy? Jak jste na tom? 90, 80, 0, něco nového? Záleží jenom za vás. 777-937-777.
1: Láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

0: Teď.cz. Zase, tanku. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Housebrand Café per favore? Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: jsou Maroon 5 a jejich Animals na Hit Radio. Přesně, podle vás, teda alespoň doufám, protože tak vlastně znělo jedno přání, které dorazilo sem ke mně, dokonce hlasové.
1: Dobrý den, chtěla bych zahrát Animals pro všechny ty, co dnešní krásný počasí využili k nějakému sportu. A teď jsou na cestě domů, díky.
0: Tak doufám, že to byly správný Animals, protože pak ještě mohl být Martin Garrix. Což se mimochodem k tomu dobrému počasí a dneska k nějakému sportu jako celkem hodilo. Tak děkuju za vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777, protože vy rozhodujete o tom, co u nás na Hit Radio dneska budeme hrát až do 21. Vaše středa a vaše přání, ať už SMS-kou, WhatsAppem, anebo třeba hlasovkou, jakýkoliv způsob samozřejmě beru. Zahraj Danza Kuduro, bude to pro Martinu, Jirku a taky pro celý náš pracovní kolektiv, protože jsme prostě jako nejlepší, jo? Tak to napsal Marcel. Marceli, jako by se stalo, jeden Don Omar je připraven, Taylor Swift za pár minut a další přání taky na Hit Radio.

0: Je to dáma, je to hvězda par excellence. Taylor Swift, The Fate of Philia. A to těsně před 6:45. Hit Radio s vámi a taky vaše středa, to znamená, že až do 21 je playlist Ve vaší moci. Cože to budeme hrát už za chvíli? No, směřujeme do Brna a budeme hrát Migi, to je jasný. Mudr Ivana Justana pro doktora Ivana Justana k jeho kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí. Ivet a Simona Rajmič, Brno. Děkujeme, pěkný večer, jasně, dáme za chvíli MIG 21. A bude spousta dalších vašich přání, které směřujete na 777-937-777. Tak rozhodně dál posílejte vaše zprávy, ať už přes WhatsApp, anebo hlasovky, je to úplně jedno. Zahraju vám.
1: Můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčilky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčilky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Wehrmacht. Ušito v Liberci.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Vykupujeme kusovou mosas kilogram za 130 korun.
3: www.napos.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Ploty Hradec Králové.
11: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
10: Ploty Hradec Králové.
11: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a nejde

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ava Max, ta hra je před 7 hodinou, vy posloucháte Hit Radio. Poprosili bychom zahrát písničku na přání Disturbed the Sound of Silence s přáním pro všechny divoké kočky z Milíkova Anton Clemens a prosím, jestli by bylo možné po 19. hodině, no tak to si na to budeme muset počkat asi až po 19. hodině. Já jsem tady měl připravený až úplně jiný písničky, dobře, tak dáme jednu, kterou bychom měli zahrát přímo do Valašského Meziříčí. Zahrajeme prosím tě Lunu a Vamos a la Playa a bude to pro mého tatínka Jiříka na odpolední směnu, ať ti práce utíká, rychle uteče od ruky a připomínám už tenhle víkend Anfík, sobota 23.5. bude hrát ve Valašském Meziříčí Turbo. Tak zdravíme moc Tomáše, ano, dáme si jednu Lunu a Vamos a la Playa a za chvíli 19. hodina a i po ní. To je přesně podle vás.

0: Radíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: elitedate.cz
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: trenirkarna.cz
8: Hej ty! Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz
9: Sedmá večer a středa v kalendáři, což znamená, že to, co hrajeme, ovlivňujete u nás na Hit Radio jenom a jenom vy. Hit Radio, yeah, yeah. A dobrá zpráva, jestli jste si mysleli, že s těma Italama jsme prohráli, tak ne. Nakonec 3-1, ale teda bylo to trápení, co si budem povídat. Takže hokej už máme za sebou a věnovat se můžeme muzice. Na 777-937-777 vybíráte vaší oblíbenou, nahráváte vzkazy, posíláte WhatsAppku nebo SMSkou a můžete ovlivnit, co budeme hrát. Tady jsou Krištof a Hvězdáři. Hit Radio.
10: Všechna ta

Tentokrát ve správný čas po 19. hodině. My jsme Hit Radio a děkujeme Nikče, Andy, Aničce, Evičce. A zkrátka moc zdravíme, protože tohle bylo hudební přání přímo od vás. Mimochodem, zdravíme všechny pracující, jo? Sexy tým Anton Clements. Protože budeme hrát na odpolední směnu taky Queeny a We Will Rock You. Holky, moc zdravím, jo? Užívejte, zvládněte to, bude to trvat ještě nějakou tu dobu, ale nebojte se, jo? Já vám k tomu budu hrát prostě skvělý písně a vy si můžete nechat zahrát tu svoji. Je to velmi jednoduché, stačí vzít telefon 777-937-777, to správné telefonní číslo. Namluvte klidně hlasovku a nebo prostě pište. Záleží, co máte rádi. A směřujte to na to správné číslo až do 21. hodiny. Tady jsou Queeny a taky večerní vaše středa na Hit Radio.

0: tamhle jsou Linkyni a ty patří sem k nám na Hit Radio. Stále dobrý večer, přátelé, ve čtvrt na 8. No a co bude dalšího? Budeme hrát do Českých Budějovic, a to kabáty. Bude to konkrétně pro dětičky Lukáška Krištůvka, taky pro milovanou ženušku Jitušku a pro bráku Jaromíra, aby se mi dobře dělala večeře. A na večeři dělám sekanou a bramborovou kaši. Martin, Marťas, vynikající volba, opravdu skvělá. Taková dobrá sekačka s bramborovou kaší, hele, to máte pak hned lepší den. Mimochodem, jaká je vaše večeře? Klidně napište mezi tím, co si budete diktovat, co chcete zahrát, jo? 777937777 je naprosto jasný, že za chvíli hrajeme kabáty.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okou.

0: Tigry a má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
5: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bela, CZ.
7: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
8: Ploty Hradec Králové.
7: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a nejvíc.

Evičky Boží mlejny. Eva Farná byla v několika vašich hudebních přáních. A tak je tady pro příjemnější středeční večer. Jarda třeba napsal, jestli bychom nemohli zahrát nějakou českou zamilovanou pro mě a moji lásku Helenku. Tak Jardo, zdravíme a samozřejmě se k tomu připojujeme. No a co dalšího si dáme? Tentokrát pojedeme v rytmu 90. let. A v rytmu, tak jak hraje třeba na naše další kamarádská stanice, a to Hit Radio 90, kde ladíte v dabu od rána až do večera ty nejlepší 90. Mimochodem Zuzka, která píše úplně poprvé sem k nám na Hit Radio, tak říká, že už nás dlouho poslouchá. A k těm 90 by si přála nějakou od 24/7. Tak Zuzi, všechno je připraveno. Dáme si Leave Them Alone. No a další velké hity už jsou taky na vás. Na 777-937-777. Vemte telefon a až do 21. hodiny máte šanci ovlivnit to, co hrajeme.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: My jsme Hit Radio a nabízíme vám už za chvíli další vaše hity, které jste si nechali napsat, které jste si vlastně nadiktovali na 777-937-777. Alvaro Soler bude pro Šárku, která se dneska večer učí. A protože bylo nádherný počasí, tak o to víc jí to štve. Tak rozhodně bude mít co dohánět, protože dneska musela i na sluníčko. Šárko, Alvaro Soler připraven za pár minutek a další vaše přání rozhodně stíháme. Vy můžete napsat na 777-937-777 a to až do 21. hodiny. Je to vaše středa.
1: Láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.cz.
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.

Offenbach a Overdrive. Jasně, před 20. tedy 8. hodinou večerní. Vaše středa, Hit Radio, a vy ovlivňujete, co budeme hrát. Sála bych si You Rock My World od Michaela Jacksona. Posílám pozdrav moderátorovi, a to jsem já, a taky všem posluchačům, kteří mají rádi Michaela Jacksona, krále popu, který nikdy neumře. Díky moc, zdraví Lukáš z Ostravy. Tak Lukáši, You Rock My World a Michael připraven právě teď. Do 8 hodiny ještě Train a po 8 další poslední 60-minutovka, kterou můžete ovlivnit na 777-937-777. Kamarádi, přátelé, hezkou středu, je to na vás!

0: Housebrand kafé, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.

Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi. Ploty Pardubice. Naše ploty skvěle vypadají a najdeme

Jdeme na to, 20. odbyla, vy posloucháte Hit Radio, s vámi je Kuba Urban. No a poslední hodinka přesně na vaše přání. Hit Radio. Ahoj, vařím dětskám večeřu, tak dejte tam nějaké činasky, prosím, ať se mě lepší vaří, jo? Díky moc, Radim z Valašska, Radime moc zdravíme. Tady je novinka od činasky, jmenuje se Selhání a za pár minut další vaše hudební přání, které chodí na 777 937 777. Vaše středa i po 20. hodině.

Lady Gaga, Dead Dance. Jarka nám píše, zahrajte mému manželovi, Stáničkovi, který právě teď betonuje. On má prý radost, že Češi dneska vyhráli nad Itálií. Tak tohle bylo něco od Lady Gagy. Doufám, že stále, teda, že už přestal betonovat, prosím vás, už zapadá slunko. Normálně ho vemte domů, jo? Tak to nemá to betonování za trest. 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který slouží pro vaše zprávy, pro vaše WhatsAppky, SMSky, hlasovky, zkrátka pro vaše písně na přání. Je tady vaše středa a budeme hrát něco vlastně tak nějak trošku jako úplně mimo náš rytmus. Dáme si pořádné reggae. Bob Marley pro mojí paní, dneska máme spolu 42 let a je to, a teď dobře poslouchejte, jo, nejlepší líduna na světě. Manžel Ina, děkuju moc. No není zač, jo, takže dáváme si trochu kvalitního reggae v podání Boba Marleyho, jo, nasaďte dready a pojďte si dát společně s námi Could You Be Loved. A samozřejmě zdravíme Lidunu, jo. 777 937 77.

0: Feels Like I'm Fallen in Love, to jsou skvělý Coldplay, které hrajeme ve 8:45. A hrajeme pro vás, protože vy si diktujete na 777-937-777. Mimochodem tohle bylo pro Markétu rovnou do Liberce. Tak tam zdravíme, tentokrát to vyměníme vlastně za druhý kout republiky. Ahoj, chtěla bych písničku Drahokamy, překvapit svého partnera, no jo. Takže u nás děti večeří a já s partnerem si společně vaříme a užíváme si večer. A já bych ho chtěla právě překvapit písničkou a říct mu, dobře poslouchejte, že ho miluju a děkuju mu za společných 15 let a za všechno, co pro mě a holky dělá. Příjemný večer všem. Ježiš, to je tak krásný přání, přátelé. Ivča ho mimochodem napsala. Tak Ivčo, já doufám, že to doputovalo přesně na ta správná místa, kam mělo, jo, že partner slyšel, a Miraj Drahokamy dáme za chvíli.
1: Hit Radio.

Ahoj Kubajs, prosím tě, zahrajme nějakou osmdesátku, protože já tu dobu pamatuju. To napsal Pepča, tak tohle byly Inexus a New Sensation. Když už jsem měl teda volnou ruku, tak jsem vybral Inexus, ale osmdesátka absolutně vypečená a skvělá. Tak, co bude dál? Přesně to, co si přejete na 777-937-777. Sabina napsala, že by hrozně chtěla Hunter X a Golden a že by to chtěla poslat všem svým kamarádkám, protože zítra ve škole čeká písemka, tak ať to zvládnou. Hele, my se připojujeme taky. Doufám, že taháky jsou na svém místě. Protože vždycky, když si připravujete tahák, tak se to vlastně učíte, jo? Já bych se toho nevzdával. Hunter X a Golden právě teď za pár minut další vaše přání a určitě třeba taky Do Jacket. To všechno hrajeme na Hit Radio a hrajeme to přesně v 8:30. To znamená, že nám zbývá poslední 30 minutovka na vaše hudební přání. Hit Radio.

Imagine Dragons. I tohle jsme hráli přesně podle vás, respektive podle Martina. No a za okamžik si dáme úplně poslední dnešní přání. Já vlastně stihnu ještě dvě, protože je tady zpráva od Hanky, která napsala, že by chtěla tu novou od UDG. Bohužel si nepamatuju ještě, jak se to jmenuje, ale vím, že to hrajete. No trefa, Hani, ano, jmenuje se to Odlétáš a UDG si dáme už za pár minutek. 777-937-777, vím, že stihneme ještě jedno hudební přání a to už za chvíli. 9. hodina se blíží, vaše středa a Hit Radio.

Black je jejich novinka Odlétáš. Tohle vám hrajeme těsně před 9:00. Já jsem Kuba Urban, pomalu, ale jistě se rozloučím, protože za chvíli už je tady večer. Vaše středa, alespoň pro tento týden, splněná. Spousta vašich hudebních přání, já za ně děkuju, ale nebojte se, zase příští týden ve stejný čas mezi 18. a 21. hodinou vám zahrajeme zase to, co si vy budete přát. A klidně už teď napište na hitradio.cz. Tady je poslední přání a to je Miley Cyrus a Kuba Urban se bude těšit zase příště.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Slunce milujeme všichni, ale spálená kůže, nedej bože, z pochýři si to pamatuje celý život.
3: Nebezpečný melanom ale můžete zachytit včas.
2: Stačí vyšetření znamének jednou ročně, u lékaře je zdarma.
3: A pozor, ZPŠ vám přispěje až 2000 korun na vyšetření digitálním dermatoskopem.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpš.cz. Škoda.cz.

0: kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
1: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
0: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
1: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
0: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.